0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Hádáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Proto

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy.
6: Německa.
0: Frontša z bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě. Javo!
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: 6 hodin, 2 minuty, hezké čtvrteční ráno. Katka Říhová má připravené aktuální zprávy na Evropě 2.
1: Dobrý den!
0: Tady zvete.
2: Jsme rozjetí. Máme před sebou dva extrémně horké dny. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra by na některých místech mohlo být i přes 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách začátkem příštího týdne, ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů.
3: Pardon, co znamená trochu se ochladí? Takže bude třeba 37.
2: Že bude třeba 32.
0: A je to pravda? No. A je to pravda?
3: Tak to jo.
2: No, tak bude to kolem 30, ale nebude to tak úmorný. Tak. A i noci budou tropické, teploty neklesnou pod 20 stupňů. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet.
0: Když jsme u těch komentářů těch věcí, já teď koupil červený mlíko, to znamená 3,5, plnotučný, za 7,90. No tak já měl takovou radost. Já vždycky, když si to mlíko nalejvám do kafe, já úplně kvetu, tetelím se.
2: No, hlásili jsme to minulý týden, že mlíko je teď levnější než voda.
0: Je to tak?
2: Užij si to.
0: Je to tak.
2: Tak a teď se podíváme za Zuzkou.
4: V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech začne v září modernizace jednotky intenzivní péče na dětském oddělení. Podle krajského radního Erika Klimeše budou práce trvat zhruba 9 měsíců. Modernizace vyjde na necelých 31,5 milionu korun. Prostory dětského oddělení se letos opravily za zhruba milion korun i v jeho lůžkové části. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Rusko v noci masivně útočilo na Ukrajinu. Ruská raketa přímo zasáhla rodinný dům na předměstí ukrajinského Krivého Rihu a zabila 6 lidí, z toho 2 děti. 8 lidí je zraněných. Cílem útoku ale byla i další města. Rakety dopadly na Charkov, Kyjev nebo Lvov.
5: Evropa 2, kde to stojí?
2: D1 z Bohumína do Brna směrem na Ostravu hlásí kolonu kvůli nadměrnému nákladu na kilometru 361 a i v opačném směru počítejte s kratší kolonou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav na 51. a půltém kilometru pak překáží porouchané auto.
5: Evropa 2, jak je venku?
2: Pojďme se podívat na aktuální teploty. Český Krumlov teď hlásí 18 stupňů, v Brně už je 22, Mariánské Lázně hlásí po ránu 16 stupňů na teploměrech. Čtvrtek bude jasný až polojasný, odpoledne a večer se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 38 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, pouze na Moravě a ve Slezsku může být trochu silnější. Zprávy jsou za námi a to znamená, že startuje další prázdninové ráno Evropy. Dvě s Ondrou Urbanem a Petrem Říbalem.
0: Antonín Herbeck, tak tento rozjede za chvilku.
3: No a my to taky rozjíždíme, přejeme hezké ráno, 6 hodin a 5 minut na Evropě 2. Evropa 2.

0: 6 hodin 12 minut, hezké čtvrteční ráno vám přeje Evropa 2.
1: Svátek má Bořivoj, přejeme jenom to nejlepší. Možná taky slavíte a možná třeba slavíte i narosky. V tom případě taky všechno nej.
0: My slavíme ráno a jsme rádi, že vy s námi.

0: 6 hodin a 21 minut posloucháte čtvrteční ráno Evropy 2.
1: Červenec už je skoro na konci, 30. července 2026. Svátek má Bořivoj.
2: Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu.
0: Znáte. Pane kolego, zastavte to.
3: Ano.
0: To je Bořek a ne Bořivoj.
3: To si co?
0: To si pletete.
4: Ty vyčteš myšlenky, Ondřej.
1: Ale...
4: Ono se to plete, no. Šikulu.
0: Bořek má svátek 12. července.
3: Ne.
0: No?
4: Nekecej.
0: No co?
4: Jo, tak to mají takhle u sebe.
0: No.
3: To je skoro stejný, ne? Teda, počkej,
0: jenom o 18
4: hele,
0: dní se
4: je to zajímavý, že zrovna tady Petr slaví prostě svátek na Pavla. Jo,
0: přesně?
4: A přitom to jsou dvě takový silný, často dávaný jména. A tady Bořivoj a Bořek, ty si to hezky.
3: To jsou tak silný
4: uzmuli.
3: Jména, že by to mohl být i prezident. Petr a Pavel. To je tak silný jména, to jsou.

0: Zastav uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
14: Falcon uvádí.
15: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
14: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
16: Je! Prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu!
17: Ukáž! Teda!
16: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
17: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
16: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
18: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: 6:35, posloucháte Evropu 2.
1: Svátek má Bořivoj, to je něco jiného než Bořek, tak ne, aby Bořkové slavili, to je potřeba zdůraznit. A mám pro vás Vánoce, zimu, sníh. Co vy na to?
0: Dneska bude 38 stupňů, jsou prázdniny, jsme uprostřed.
2: A není 24., tak co to vytahuješ?
1: Kolik stupňů bude zítra?
2: 40 třeba.
1: 40, no to se mi totiž
2: všechny,
1: strašně hodí. Já vás
2: stupně
1: zvu na koulovačku. Náchodský koupaliště, každý rok, já mám pocit, že letos už je to po 12., pořádá letní koulovačku. Představte si, koupaliště, kde je fakt vedro, 40 stupňů, jsou tam lidi v plavkách.
2: Tam bude nějaký technofest, jo, nebo?
0: To bude slušný matroš.
1: A oni tam z nedalekýho zimáku dovezou hromadu, ale hromadu sněhu a lidi se tam můžou na tom koupališti fakt koulovat pravým sněhem.
0: To je dobrý.
1: Uprostřed
2: tak si to ty
1: léta
2: 3 sekundy užijte. A jdeme na dopravu. Pozor na D1 u Lipníku nad Bečvou kolem 299. kilometru je předmět na vozovce. Zdržíte se na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona je od 3. kilometru u sjezdu na letiště, totiž překáží omezení.

0: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc

0: tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
2: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
1: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
2: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: 6.51 Evropa 2, Krištof, Dominik Alagia. Mimochodem má teda sexy hlas v té písničce, co?
1: Je to povedená věc.
0: Dobrý.
1: Je to povedená věc.
2: Dobrý výběr spolupráce.
1: V 7 hodin budou zprávy, Katka už je tady chystá, ano. Ale já bych se teď ještě pověnoval počasí, které teda taky bude ve zprávách, ale prostě je to teďka velké téma, protože čekáme velká vedra, velké teplo a dokonce dneska mohou padat teplotní rekordy.
0: Máš pravdu, my máme kousek před barákem takovej ten tekutej asfalt a včera tekl.
1: Mm-hmm. Aby ne, když je tekutej, ne?
0: A jo.
1: No ale k těm rekordům, já jsem si dohledal, že třeba v pražském Klementinu je pro dnešní den 30. července absolutní rekord 35,6 stupně Celsia. No a to může padnout, dneska má být 38.
2: To určitě padne.
1: Určitě.
0: Já to říkám pořád, Saskia Burešová, to je prostě to nemožné.
1: Ne, teď jsem Jan Zakopčaník.
0: Slunce v duši.
1: No ne, ale prostě máme oblíbenou hlášku, kterou můžeš pustit jenom párkrát v roce. Dá se to jenom někdy. A dneska se to dá, tak si to

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václav Kazidící chladí do sopránu.
1: Evropa 2, Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 8 let.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
4: 98.2 a 105.5 FM. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin ji pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert, soutěže, bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
5: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
5: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2. Kam vyrazit?
8: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohnivou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost z bodnutí hmyzem?
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar na
5: stát. Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
10: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: 7 hodin 2 minuty, aktuální čas na Evropě 2. Katka Říhová má připravené zprávy.
1: Dobré ráno, v prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. V rozhovoru pro Novinky to uvedl ministr zahraničních věcí a předseda vládní strany motoristé sobě Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Více než 1100 expertů z předních technologických firem žádá americkou vládu o pomoc s regulací rychlého vývoje umělé inteligence. Podle agentury Reuters varují, že současná bezpečnostní opatření nedokážou držet krok s tempem inovací. Požadují proto mezinárodní spolupráci na vytvoření kontroly nad AI. A se Zuzkou teď míříme do Pardubic.
2: Dostihové závodiště v Pardubicích dokončuje nové kolbiště za zhruba 52 milionů korun. Modernizovaná plocha bude větší a získá nový povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie i systém spodního zavlažování, který zajistí rovnoměrnou vlhkost. První zkušební akce by se na něm mohla konat v polovině září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromse půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně v 7 večer.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona je od 3. kilometru u sjezdu na letiště, je totiž omezení. A příjezd do Brna už hlásí kolonu směrem z Prahy od 186. kilometru. Pro osobní auta je aktuální zdržení asi na 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní den bude jasný až polojasný. Odpoledne a večer se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí velmi vysoko na 33 až 38 stupňů a budou padat teplotní rekordy. Vítr bude slabý, proměnlivý, pouze na Moravě a ve Slezsku může být o trochu silnější. Tolik zprávy. Je čtvrtek 30. července a na Evropě 2 mají slovo opět Petr Říbal a Ondra Urban.
4: Ondra zamyšleně koukal do stropu, což znamená, že...
0: Že jsem unavený a chtěl bych spát.
4: To je super.
0: Tak dobré ráno.
3: Evropa 2.

0: 7 hodin a 13 minut, hezké ráno vám přeje Evropa 2, Petr, Ondra a taky Katka.
1: Za chvilku vás vezmeme do nebe, do oblak. Nejdelší komerční let, test proběhl úspěšně a za chvilku vám řeknu, kam, odkud můžete doletět. To budete koukat.

0: 7 hodin 22 minut, tady je ráno Evropy 2.
1: Vzhůru do oblak, společnost Qantas totiž několik let připravuje projekt, který se jmenuje Projekt Sunrise. Za chvilku vysvětlím proč. No a chce propojit bez mezi přistání východní pobřeží Austrálie, jenom si to představte na té země kůli, východní pobřeží Austrálie, to znamená Sydney nebo Melbourne, a Londýn a nebo New York. A už je to potom jedno, že to prostě ještě přiletí oceán. A bez jakýhokoliv mezi přistání. No a teď proběhl testovací let s Airbusem A350, který běžně pojme třeba až 400 cestujících, ale oni ho upravili jenom na 238 míst. Původně se říkalo, že to je proto, že tam museli narvat větší nádrž,
2: ano.
1: Ale pak se ukázalo, že to je i z ekonomických důvodů, protože tam potřebují hodně, hodně první třídy a biznesu, aby jim to vůbec někdo zaplatil, ten let. Takže je tam samozřejmě větší přídavná nádrž, ale hlavně teda potom první třída, aby se to vyprodalo a bylo to ekonomicky vůbec možný provést. No a teď, proč se to jmenuje Projekt Sunrise? Když letíte, letíte 24 hodin a vidíte dvakrát vycházet slunce.
2: Hezky.
1: Dobrý, ne, docela.
0: Letíš 24 hodin?
1: No.
0: Sedíš v letadle 24 hodin?
1: Jo, tak jenom, abys věděl.
0: Pane bože.
1: V tom letadle, v tom Airbusu je plocha, kde se můžeš protáhnout, zacvičit si, je tam prostor pro jogu. Mm. Víš, třeba představ si, že cvičíš jogu a začnou turbulence, to s tobou začne házet, to tě protáhne. 24 hodin. Pozor, někteří taky říkali, proč ten let trvá 24 hodin, kdyby jako letěli napřímo, tak je to v pohodě a zvládnou to třeba za 19.
0: Rychleji.
1: Mm. Jenže oni to asi zvládnou rychleji, ale oni testovali, co vydrží posádka. Že to vydrží lidi cestující v pohodě, ale oni testovali, co vydrží posádka, tak to schválně protahovali.
2: No to mi řekni, jestli tohle zvládnou dva piloti, který tam běžně jsou, že jo, hlavní pilot a kopilot, ale 24-hodinová šichta, to už je minimálně na 3 piloty, ne?
1: No, to je možný, teda to tady napíšou, asi je to možný. A navíc si myslím, že to teda spoustu času letí na autopilota, že si to jako relativně můžou
2: hodit na pohodu. To jo, ale pořád musí být aspoň jeden vzhůru, ne?
1: No tak jeden může být vzhůru, druhý spí, pak se vymění, to máš jak v autobuse, to bude podobný. No a zajímají vás ceny letenek? Mám to tady, zhruba.
2: No, do toho biznisu, jo, teda.
1: Do toho, počkejte, a biznis je levnější než první třída tady. Protože biznis má
2: tak bývá.
1: Plně rozložitelná lůžka, přímý přístup do uličky, to je biznis tady. A stojí to zhruba 250. První třída, soukromé kabiny s vlastní postelí, křeslem a možností cvičit jogu. 350.
2: Jo, ta yoga, prostě, ta je drahá.
1: Ale 350, když letíte 4členná rodina, to zdar.
0: Hezký výlet.
1: To zdar.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu.

0: 7.36, chcete-li 7:30, 6 minut, čtvrtek, Evropa 2, hezké ráno.
1: Ve studiu Petr, Ondra a taky Katka.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Říkala jsi tady mimo éter, že máš zajímavý příběh.
2: No, vlastně nad tím od včerejška přemýšlím. Dala jsem totiž mojí mámě takovou radu, neradu, tak to možná tady s váma pozdílím, abyste mi řekli váš názor.
1: Ano.
2: Volala mi máma, že má starost o souseda, že má už 4 dny na rohožce před vchodem do svého bytu boty. Ježiš. A že se 4 dny ty boty nehly z místa. A
0: mimochodem, tvoje mamka by byla výborná typařka.
2: No právě, o to jde, ona mi totiž volala.
0: Ještě to vykradete jestli společně.
2: Jestli má zavolat policajty.
0: No.
2: A já jsem jí říkala, ty hele mami, já nevím, jako myslíš na základě toho, že má někdo před bytem na rohožce boty. A tak jsem jí od toho odrazovala a ona byla jakoby smutná, protože říkala, že už uklidila byt a že už se namalovala. Že už jakoby očekávala příjezd svých policajtů.
0: Čeká, vlastně.
1: Ale chápu to tak, že měla jako

0: Uvidíme, nevíme, nevíme. Tenhle příběh, tenhle záhadný příběh zatím nemá rozuzlení.
1: Pane bože! Ne.
2: Takže mi chceš říct, že třeba teď soused, bezvládný tělo, leží vedle bytu tvé maminky a nevíme to?
0: No tak já doufám, že ne. Ptala jsem se, jestli jakoby z bytu je už jakoby něco cítit, prý ne. Tak.
2: Jak se jmenuje pan soused?
0: Nevíme, nevíme.
2: Jo, nevíme.
0: Nevíme, nevíme, ale... Bylo na něj klepáno, bylo na něj zvoněno a říkal jsem, jako snad má nějakou rodinu, nějaký přátelé, víš, jako takhle, nechci to zlehčovat, jo. Je to jako vlastně fajn mít takhle angažovaný sousedy,
2: Který
0: ti zkoumají rohošku a že ty boty se nepohly.
1: No. Já vám jenom chci říct, poslouchá moje máma a píše SMSku, já bych hnedka volala policajty.
0: Nekecej, fakt.
2: Je to tady. Je to tady.
0: Bláho, já jsem ji odradila, no. Mně přišlo, že to je jako nerelevantní.
2: Začínáš cítit tu vinu.
0: Jo.
1: No nic, my jdeme zavolat mamince od Káti.
2: A... Počkej, ale to je fakt, musíme zavolat. Musíme zavolat. Tohle léto je jenom tvoje. Evropa 2, kde to stojí? A nebo tam můžem zajet, jestli se tam do Budějovic.
0: Jedeme. D3 volná.
2: No.
0: Teď, ano, máme tady dopravní informace. Kvůli nehodě v pražské Zenklově ulici bude ulice teď několik hodin obousměrně zavřená v okolí Bulovky, tak čekejte kolony. A bouralo se na příjezdu do Prahy po D6 na 6. kilometru. Kolona je aktuálně od 10. kilometru.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
12: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol Aquido, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
11: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
12: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
13: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
14: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skelka na Ještěd. Čekaj

0: ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštet.cz. Ještěd, hory za rohem.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
2: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
3: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
1: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: Teď jste mohli slyšet to ťukání do klávesnice. To byla Katka a připravuje zprávy. Za 7 minut v 8 hodin se na ně vrhneme.
1: A ještě předtím se ale pověnujeme sportu, protože v Kodani měli 25-letý výzkum, kde sledovali 8 sportů. A konkrétně to testovali na 8577 lidech, což je dobrý vzorek. No zkrátka testovali, který sport je pro člověka nejlepší.
0: Je, já jsem čet, ale to je teda historicky, už dlouho, jaký sport je nejzdravější. To se toho týká, nebo jako nejlepší? Jo.
1: Vlastně je to sport, který nejvíce prodlužuje život.
0: Fakt?
1: No.
0: Tak historicky schválně to byla, můžu to vystřelit?
1: No.
0: Cyklistika.
1: Cyklistika v tom žebříčku je, ale není první.
0: Aha, vidíš, tak už kleslo. A
1: co by si ty plakáťa, co je jako nejlepší sport, který prodlouží život?
2: Přemýšlím, něco učil se nezraníš, tak asi šachy.
1: Ne, ty tam nejsou.
2: Že si jakoby i zvyšuješ tu kapacitu mozku a bojuješ proti Alzheimeru, ne?
0: Strategický myšlení.
1: To sice jo, ale v žebříčku se to teda neumístilo. Mm-hmm. Ty říkáš cyklistika, nebo ještě nějaký typ?
0: No ne, tak cyklistika byla historicky tím nejsportem, ale běh? Běh anebo taková lehká chůze?
2: Takhle, já jsem to četla taky, vím, že to je tenis, ale...
1: No, ty vole. Dobře, tak dáme celý žebříček, ať to mají i posluchači.
0: Jo.
1: Osmé místo je posilování plus 1,5 roku prodloužení života. Sedmé místo je běh plus 3,2 roku prodloužení života. Šesté místo plavání plus 3,4 roku. Páté místo cyklistika.
0: Aha.
1: Čtvrté místo fotbal.
0: Aha. Co?
1: Počkejte, jsem to... Osmé, sedmé... Jo, plavání jsem vynechal. Šesté místo plavání, páté místo cyklistika, třetí místo fotbal, druhé místo badminton.
0: Jo, ale badminton dobrý. Tam vlastně...
1: To ti přidá 6 let života.
0: Tady ne.
1: 6 let. No a ten tenis, který prozradila Katka, plus 9,7 roku života.
2: Krásno.
1: Když pinkáš tenis,
2: člověče. A teď si vezmi, že si jdeš zahrát tenis domů, běžíš, pak si třeba jdeš zaplavat, tak se dožiješ prostě 150 let.
1: Nesmrtelnost!
0: Je to tady, nesmrtelnost. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Evropa 2. Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin ji pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert, soutěže, bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Evropa 2. Kam vyrazit?
5: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohnivou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
3: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
3: Na Evropě 2.

0: Skoro 2 minuty po 8. Hezké ráno, to čtvrteční. Tady jsou aktuální zprávy, počasí a doprava s Katkou Říhovou.
1: Pěkné ráno. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard korun ročně. Podle Plagy to tak není a jde o nereálné číslo. V americké loterii Mega Millions padl na Floridě letošní nejvyšší jackpot v hodnotě 800 milionů dolarů, tedy téměř 17 miliard korun, který získal jediný sázející. Výherce správně typoval všechna čísla a zajistil si tak jednu z nejvyšších výher v historii této hry.
0: Ty krása.
1: A teď se podíváme za Zuzkou.
2: Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 megawatt hodiny elektřiny 2,476 metru krychlového vody. Bylo to o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Brazílii obživlo měsíční miminko v márnici. Předčasně narozeného chlapce lékaři po zástavě srdce prohlásili za mrtvého. Když ale do márnice dorazili pracovníci pohřební služby, všimli si, že se dítě hýbe. Okamžitě se alarmovali rodinu i lékaře a chlapec byl zachráněn.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kvůli tragické nehodě v pražské Zenklově ulici bude ulice několik hodin obousměrně uzavřená v okolí Bulovky, tak čekejte kolony. Bouralo se pak na příjezdu do Prahy po D6 na 6. kilometru, kolona je od 10. kilometru a na D1 se tvoří kolona na příjezdu do Brna už od kilometru 180.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek bude jasný až polojasný, odpoledne a večer se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky a bude vedro 33 až 38 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, pouze na Moravě a ve Slezsku může být o trochu silnější. Tolik zprávy, je přesně 8 hodin a 4 minuty a na Evropě 2 pokračují Petr Říbal a Ondra Urban.
0: A 5 minut po 8 frčíme dál.
4: Jsme rádi, že posloucháte, přejeme hezké ráno s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Ať jste kdekoliv, děkujeme, že posloucháte Evropu 2.
1: No možná, že jste v koloně a v tom případě vás bude zajímat průzkum, na který jsem narazil, a ten sice zkoumá, který jízdní pruh v koloně je rychlejší.
0: Nekecej.
1: Za chvilku to prozradíme.

0: rádi říkáme, 8. hodina už je plnoletá. 18 minut po 8. Evropa 2, hezké ráno.
1: Možná, že nás posloucháte v autě, v koloně, no tak by se vám mohla hodit informace, na kterou jsem narazil, a sice který jízdní pruh v té koloně je nejrychlejší.
0: Počkej, ty o tom mluvíš jako, že rohlíky na krámě. To je nejzásadnější informace. Kolona. Já to vždycky nenávidím, jak tam musím kejsnout.
1: Já tady nenávidím řidiče, kteří přejíždí z levého pruhu do pravého, pak zase z pravého do levého, protože ten levý se rozjel, tak jdou zase do toho levýho, pak se rozjede ten pravý, tak zase jdou do pravýho. Je to nesmysl.
0: Za to já nenávidím sám sebe. Jsem takový ten jako přejížděč.
1: Ježiš.
0: Jenomže já prostě si říkám vždycky, teď to tady zase jede, tak pojď, levej pruh. Ne, teď to zase jede v tom pravém, tak zpátky. Chci ušetřit čas.
1: Který jízdní pruh je nejrychlejší? Na tuto otázku našla odpověď analýza nizozemského národního portálu dat o silničním provozu. Zkoumali to dlouho. A co si myslíš ty, který pruh je nejrychlejší?
0: Takže z Nizozemska to přenášíme sem k nám do České
1: republiky.
0: Tak
1: všude je to stejný.
0: Já nedokážu říct, kdybych to věděl.
1: Tak když jsou dva pruhy, tak který z nich je rychlejší?
0: Tak bych logicky řekl, že to je ten levý.
1: A když jsou tři pruhy?
0: Když jsou tři, tak pozor. To mám teda zase takovou teorii, že by to mohl být ten úplně pravý.
1: No. A tady teda v Nizozemsku mají ještě analýzu na čtyři jízdní pruhy, ale to se nás v České republice netýká.
0: Ne, třeba za 15 let to budeme probírat.
1: Dobře, takže ty říkáš dva pruhy levej, ale tři pruhy pravej.
0: Jo.
1: Tak z této analýzy z Nizozemska vyplývá, že ve všech případech, ať už to jsou dva pruhy, tři pruhy nebo třeba i čtyři, ve všech případech je rychlejší ten levý.
0: Jasně, jakože ten předjížděcí,
1: prostě ten levý,
0: ten rychlej.
1: Je většinou rychlejší. Je to teda v 9 z 10 případů. Což je drtivá většina. Takže levý pruh, když v něm vydržíte v tom levém pruhu, podle této analýzy je nejrychlejší.
0: Ty bláho, já do toho Nizozemcům vůbec nechci házet vidle, ale vlastně to teď srovnávám, jo. Čekání v koloně, anebo čekání ve frontě u pokladen. Já mám pocit, že vždycky přede mnou je třeba fronta. A teď ta fronta u té pokladny postupuje dál. Tak říkám, sem si stoupnu, tady to půjde. Kolona to samý, pruh, tady to jede, sem si stoupnu, tady to projedu rychleji. A mám pocit, že kam si stoupnu, tam se to okamžitě zastaví.
1: No, já tady ještě doplním, v té analýze se píše, v 9 z 10 případů je rychlejší ten levý, ten jeden případ je, když v koloně je Petr Hříbal.
0: No,
1: pak je ten levý pomalejší.
0: To je ono. Evropa 2, Evropa 2, Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
10: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
10: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Toto je.
20: Dopravárt, vezeme vám pračku.
19: A co teď?
20: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
19: No tak to si rozumím.
21: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 8 hodin 34 minut posloucháte Ráno Evropy 2.
1: Pojďme se vypravit do Japonska. My už jsme tady vlastně sousedské vztahy dneska rozebírali v souvislosti s tvojí maminkou, která
2: ano.
1: měla starost o souseda,
2: ano.
1: který má 4 dny boty před dveřmi. A vlastně se ty boty nepohly.
2: Je to tak.
0: Mimochodem pořád se to řeší a vypadá to, že maminka přece jen policii zavolá.
2: Je to tak. Na vaší radu jsem jí zavolala, ať teda policie raději zalarmuje.
1: A v Japonsku sousedé taky volali na svého souseda policii,
2: měli
1: protože...
2: Měli starost.
1: Jo, jo. Hele, nadpis je vlastně všeříkající. Japonec byl zatčen poté, co údajně víc než 7 let hlasitě hrál na kytaru, což mnoha starším sousedům způsobovalo bezesné noci. Takže borec.
2: Ale oni to vydrželi, ale takhle dlouho.
1: 7 let.
0: To teda.
1: Celý den zaplí rádio. Na plný pecky. Tak no, OK, přes den to dáš. Ale pak tady prý do 2, do 3 do rána vzal kytaru. Jamoval, hrál, víš, užíval si to, co může.
0: Měl zapnutý to kombíčko na plný.
1: To je jasný, to je jasný. A ještě, aby si to sousedi užili, tak to kombo takhle otočil směrem ke zdi. Hrál na kytaru, bum. A teď přijeli policajti. A je to teda dobrý. Policie během prohlídky zabavila 40 kytar, jsou tam elektrický, akustický, zabavila rádio, CD přehrávač a audio zesilovač.
0: To všechno mu zabavili?
1: Všechno mu vzali.
0: To snad nemůžou, ne?
1: No tak to můžou.
0: Ty brďo.
1: No a teoreticky mu hrozí soudní vystěhování. Že ho fakt vystěhujou za to, že dělá bordel.
0: A co když ti celou noc pláče dítě? To jako přijdou policajti a taky ti ho vezmou? Že to zabaví? Rušíte sousedy, bereme děcko.
1: Zajímavý porovnávání. Nechal bych tě někdy bydlet u nás, paneláku, člověče. To by si zažil věci. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Evropa 2. Evropa 2. Kde to stojí? Teď se pojďme podívat na silnice v 8 hodin a 36 minut. Na D1 je kolona na příjezdu do Brna od 181. kilometru. Zdržíte se přes půl hodiny. A na D6 je kolona směrem z Karlových Varů do Prahy už od 11. kilometru. Na 5,5. kilometru odklízejí nehodu. Evropa 2. 88,2
3: a 105,5 FM. Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu.

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: éteru Evropy 2 sympatická dvojice Martin Garrix, Ed Sheeran. No a další sympatická dvojice, tedy my dva, Ondra s Petrem, už končí dnešní pouť.
1: Za chvilku v 9 nás vystřídá v rámci ranního lomeno dopoledního vysílání mistr Kuba Štěpán.
0: No, ale vlastně jsem řekl nesmysl, protože ty dneska ještě nemáš hotovo. Tebe večer čeká hitparáda. Ty dneska moderuješ nejprestižnější hitparádu českého éteru.
1: Dobrý večer.
0: No, no jo. Ty už víš, jak to dopadlo.
1: Jo, chcete to říct? Když to řeknu teď, tak nemusím potom večer chodit. Co? Teoreticky.
0: Ne,
1: tak to hitparádu, to nejprestižnější.
0: Ne.
1: Počkej, já ti to řeknu, ale já se podívám jenom.
0: Večer v 18 hodin, to řekneš.
1: Ty bláho.
0: Co? Je to
1: zajímavý.
0: Je to
1: no, překvapení? Zajímavý.
0: Zajímavý.
1: Když na to koukám, tak třeba v top 5, fakt v top 5, jo, je hodně českých interpretů.
0: Když někdo řekne, že je něco zajímavého, tak to vlastně znamená, že to není nic moc třeba tady to maso, to je zajímavé, zajímavá chuť, ta písnička je zajímavá.
1: Tak jinak. Je to fakt skvělý, že jsme českou muziku posunuli v rámci hitparády takhle vysoko.
0: Dobře.
1: Že fakt v top 5 jsou pecky, který já mám vlastně asi v rámci Evropy 2 možná nejradši a vážně to sedí, takže dobrý.
0: Zní to zajímavě, tak si to nenechte ujít.
1: Hudební zpátečka bude fantastická, ale kamaráde, to kdybych ti teď řekl, co bude v hudební zpátečce, tak budeš 100% poslouchat.
0: Zní to zajímavě, nenecháme si to ujít od 18 hodin.
1: Ano.
0: Evropa 2 Music Chart s Petrem, ale teď už Kuba Štěpán na Evropě 2.
1: Tak ahoj. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Evropa 2. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Pěkně.

0: Na 9:00 dopolední pro vás máme nové zprávy. Slovo si na Evropě 2 bere Katka Říhová.
1: Přeju pěkné ráno, Česko zasáhnou extrémní čtyřicítky. Vrcholící příliv žhavého vzduchu o víkendu sice přeruší bouřky a přehánky, ochlazení ale bude pouze krátkodobé. Už na začátku příštího týdne se totiž úmorná vedra vrátí v plné síle. Rusko v noci masivně zaútočilo na Ukrajinu. Na předměstí Krivého Rihu zasáhla raketa rodinný dům, zemřelo 6 lidí, včetně 2 dětí a nejméně 8 dalších utrpělo zranění. Ruské střely dopadaly také na Charkov, Kyjev, Lvov a další ukrajinská města. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Správa železnic oznámila zahájení tendru na přestavbu železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Důležitý přestupní uzel získá moderní parametry. Nový nadjezd zvýší bezpečnost provozu. Projekt počítá s přestavbou kolejiště včetně výhybek, přičemž nové uspořádání kolejí by mělo zrychlit průjezd vlaků. Cestující získají přehledný informační a orientační systém. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Praha bojuje proti vracejícím se vedrům. Město spustilo interaktivní mapu Oáz chladu, která lidem v rozpálených ulicích pomůže najít nejbližší osvěžení. Na mapě snadno vyhledáte pítka, mlžítka, fontány, studánky i místa ke koupání a odpočinku u vody.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kvůli nehodě v pražské Zenklově ulici je ulice na několik hodin obousměrně zavřená, v okolí Bulovky, tak čekejte kolony. A na D1 je kolona na příjezdu do Brna od 180. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek bude jasný až polojasný, odpoledne a večer se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou opravdu vysoké, vystoupí na 33 až 38 stupňů. Dnes tak budou pravděpodobně padat teplotní rekordy. Tolik zprávy, teď už má na Evropě 2 slovo Kuba Štěpán.
0: Proč dokáže staré tričko nebo krabice kabelů rozpoutat doma větší hádku než samotný nepořádek? Za chvilku zjistíme, proč se některých věcí zbavujeme mnohem hůř, než si přiznáváme. Možná se to týká i vás.
3: Evropa 2.

0: Tady je vaše prázdninová Evropa 2. Roztrhané tričko, sešlapané boty nebo krabice plná starých kabelů. Tak pro jednoho zbytečnosti, které už dávno měly skončit v kontejneru, pro druhého téměř rodinný archív. Co pak vám to připomíná? Psychologové vysvětlují, že k některým věcem si zejména muži vytváří silné citové pouto. Připomínají určitou životní etapu, zážitek nebo dobu, kdy jsme se cítili dobře, a proto může vyhození těchto věcí působit skoro jako malá zrada. Samozřejmě netýká se to jenom chlapů, ženy zase často schovávají dětské oblečení, staré dárky nebo drobnosti, které jsou spojené s důležitými vzpomínkami. Problém prostě nastává ve chvíli, kdy jeden vidí hlavně nepořádek a druhý kus svého života. No, řešením může být trpělivost, řešením může být taky dohoda, nebo třeba i takzvaný mezisklad. Prostě místo pro věci, které se možná ještě někdy budou hodit. Důležité je hlavně nic nevyhazovat potají. Protože na rovinu, kabel, který 10 let nebyl k ničemu, se podle mužské logiky začne hodit přesně den poté, co ho někdo vyhodí. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music
2: Chart. Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
9: Falcon uvádí.
10: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
9: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
11: Je! Prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu!
12: Ukáž! Teda!
11: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
13: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
12: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
13: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
14: Zpátky k muzice.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Kdo to neví, tak dovolená by měla být hlavně odpočinková. Jenže v praxi to často spíš vypadá jako přesun pracovního stresu do hezčího prostředí, z kanceláře rovnou na letiště, po příletu rychle na výlet, potom večeře, večer ještě zkontrolovat e-maily a za pár dní přijde doslova překvapení, že jsme unavení úplně stejně jako před dovolenou, ne-li ještě víc. Rad se na internetu objevuje mnoho, máme chodit pomaleji, méně plánovat, víc spát, ale hlavně máme přestat mít pocit, že i dovolená musí mít doslova do písmene splněný program. Nemusíme vidět všechno, ochutnat všechno a každý večer všem dokazovat, že ten odpočinek si jako opravdu užíváme. Teďka myslím jako postování na sociální sítě, že jo. Klidně můžeme strávit půlku dne s knížkou, být někde u vody, spát se zmrzlinou a pokud se bez pracovního mailu fakt jako neobejdete, otevírejte ho jen v předem určenou dobu. Ať ten mozek ví, kdy má službu a kdy mu případně padla. Na dovolený se tedy nemusí stihnout úplně všechno. To hlavní je vrátit se domů odpočatý a ne s pocitem, že byste po té dovolené potřebovali rovnou další. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Co to je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův mlýn CZ.
2: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Nezapomeň si dát do kalendáře srpnové běžecké a cyklistické závody na ČES Lipno Sport Festivalu. Na startu budu já i další známí sportovci. Čeká tě super atmosféra, šumavská příroda a tratě pro hobíky i pravé závodníky. Pro nás je hvězdou každý, kdo dojede nebo doběhne do cíle. Registruj se včas na lipnosportfestival.cz. Najdeš tam i kompletní program festivalu. Rozhýbej své léto.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
1: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skelka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

0: Posloucháte Evropu 2. Na jihu Anglie jsou na některých travnatých kopcích pravidelné vodorovné schůdky. Ty schůdky zajímaly už Charlesa Darwina a dlouho se vlastně vůbec nevědělo, jak vznikají. Teď to vypadá, že za nimi stojí hlavně pasoucí se zvířata. Ta nechodí prudce nahoru ani dolů, ale raději napříč svahem. Kopyty postupně vyšlapou stejnou trasu a časem vytvoří pravidelný stupně, takže žádný zahradní architekt. Jenom stádo, které si našlo pohodlnější cestu do kopce. Evidentně si zvířata řekly úplně to stejné, co lidé. Proč se dřít přímo do kopců, když se to dá vzít pohodlně bokem, že?
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Tak 8.2 a 105.5 FM.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
4: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol Akvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
3: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
4: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
6: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
7: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
1: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, taky na 10. dopolední pro vás máme aktuální zprávy. Pokračuje Katka Říhová.
1: A přeju hezké dopoledne, máme před sebou dva extrémně horké dny. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra by na některých místech mohlo být i přes 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách začátkem příštího týdne, ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. A i noci budou tropické, teploty neklesnou pod 20 stupňů. U jezera Most se na 3 dny rozezní elektronická taneční hudba. Ode dneška do noci na neděli se tu koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum and bassové scény. V Mostě se uskuteční už po druhé. Návštěvníkům nabídne vystoupení více než 130 zahraničních umělců či velkolepou zahajovací show. Teď už má slovo Zuzka.
2: Historii železné opony na česko-rakouské hranici nově připomíná stezka vzpomínek na pomezí mezi rakouským Gugelwaldem a přední Výtoní na Česko-Krumlovsku. Slavnostně otevřená stezka z 10 panely vede od památníku železné opony, který je u hranic. Připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: 7 lidí ve středu zemřelo v západoargentinské provincii San Juan, když se s nimi zřítil vrtulník. Podle agentury AFP o tom informovali argentinské úřady.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na D7 na příjezdu do Prahy. Schomutová kolona je od 3. kilometru u sjezdu na letiště, překáží omezení.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní den bude jasný až polojasný s velmi vysokými teplotami. Naměříme 33 až 38 stupňů. Odpoledne a večer se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Dnes také budou pravděpodobně padat teplotní rekordy. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Kuba Štěpán.
0: Tohle je naprostá pecka, tady se jim smíří poprvé do Prahy. A díky Evropě 2 si budete moct vstupenky zajistit dopředu, tak zůstaňte na dosah, ať vám Teddy Swims rozhodně neuteče. Držte vlnu Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: posloucháte Evropu 2. Momentálně jeden z nejúspěšnějších interpretů, tedy Swims, míří poprvé do Prahy. Bez ostechu si dovolím tvrdit, že nejvýraznější hlas současné hudební scény vystoupí 20. března příštího roku v O2 aréně. Přiveze svoje největší hity, novou tvorbu a emotivní show, ve které propojuje soul, pop, R&B i rock. Je jasný, že vstupenky budou mizet velmi rychle, ale díky Evropě 2 si je už nyní můžete zakoupit dřív než ostatní. Exkluzivní předprodej jsme odstartovali úderem dnešní 10. hodiny dopolední na www.evropa2.cz. Běžný prodej na Tedio Swim se začne později, ale vy máte jedinečnou možnost mít vstupenky jisté už nyní. Připomínám adresu, kde jsou k mání, www.evropa2.cz. Na kontě má tedy svým smraky úspěšný singlu, například Lose Control. Znáte i single The Door? Nebo například Bad Dreams. Tedy Swims poprvé v Praze. A vy máte díky Evropě 2 náskok. Tak ho využijte na www.evropa2.cz.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Jestli vás, že se začínáte podobat svým rodičům, tak kolem 35 to vzdejte, protože už údajně není kam utéct. Podle britského chirurga Juliana De Silvy začínají ženy právě v 35 letech přebírat chování svých matek, používají stejné hlášky, sledují podobné pořady a najednou je dokonce baví i věci, nad kterými by dřív obraceli oči v sloup. U mužů to funguje prakticky stejně, postupně se přibližujeme svým otcům, posloucháme stejnou hudbu, přebíráme jejich názory a čím dál častěji začínáme větu slovy za nás to bylo jinak. Podobnost rodiči je tedy spíš nevyhnutelná. No a první varování přichází ve chvíli, kdy se přistihnete, že zhasínáte v prázdné místnosti a máte z toho radost. Jo, 35 už mi bylo. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
6: Father, tell me.

0: Posloucháte Evropu 2. Devadesátiny se dají opravdu oslavit různě. Dortem, rodinným obědem, anebo výstupem na Kilimandžáro. Slyšíte správně? Američan Art Julien si vybral nejvyšší horu Afriky a v den narozenin stanul téměř 6 kilometrů nad mořem, což je prostě neuvěřitelný v 90 letech, že jo? Podle dostupných záznamů se navíc nejspíš stal nejstarším člověkem, který Kilimandžáro zdolal. Art oslavil 90 opravdu stylově. Na vrcholu Afriky. A my si po obědě s kolegy často říkáme a rozmýšlíme, jestli pojedeme výtahem. No nic, já se pro dnešek loučím, užívejte prázdnin a krásný čtvrtek přeju. Tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Two young men in a sort of geopolitical situation.
3: V kinech je dosud nevyprávěný příběh turné kapely Wham, díky němuž se dvojice George Michael a Andrew Ridgely katapultovali mezi světové superhvězdy. Nově restaurované záběry hudebního dokumentu Wham, Ten Days in China se odehrávají v roce 1985. Andrew se s Georgem potkal o 10 let dřív ve školní lavici. Tehdy dostal ve škole za úkol postarat se o nového spolužáka, kterým byl plachý Georgios Panayotou. Andrew ho okamžitě vzal pod svá křídla a od té doby byli nerozluční. Vytvořili spolu duo Wham a mezi lety 1982 a 86 prodali přes 30 milionů nahrávek a jako první západní kapela vystoupili v Číně, kde na koncertech v Pekingu a Kantonu představili živelnou show západního střihu. A nebyl to pro ně jen hudební milník, byl to především strategický tah. Zajistili si tak pozornost amerických médií a upevnili svou pozici mezi největšími popovými hvězdami poloviny 80. let.
2: There was a hunger in China for connection with the West.
3: Dokument Wham, Ten Days in China je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
1: 58.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
5: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohněvou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.

0: Hezké dopoledne. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. V rozhovoru pro Novinky to uvedl ministr zahraničních věcí a předseda vládní strany Motoristé sobě Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
1: Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech začne v září modernizace jednotky intenzivní péče na dětském oddělení. Podle krajského radního Erika Klimeše budou práce trvat zhruba 9 měsíců. Modernizace vyjde na necelých 31,5 milionu korun. Prostory dětského oddělení se letos opravily za zhruba milion korun i v jeho lůžkové části. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Vzácné laníže, jejichž cena dosahuje tisíců korun za kilogram, se vyskytují nejen v Polsku. Tyto vyhledávané podzemní houby lze nalézt i v české přírodě, i když jsou často spojovány právě se sběrem za hranicemi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Komplikace čekejte na dálnici D3 v okolí 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic. Probíhají tam práce údržby, ale výjízdní pruh je uzavřen. Na dálnici D4 je pak zúžení mezi 32. a 28. kilometrem, a to ve směru do Prahy.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnešek přináší jasnou až polojasnou oblohu a na mnoha místech teplotní rekordy. Odpolední maxima vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Zítra má být ještě o stupeň tepleji. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
3: Tak máme po zprávách. Parádní dopoledne vám přejeme z Éteru Evropy 2. Mám pro vás hromadu záležitostí, včetně i jedné soutěže a tak dále a tak dále. Za chvíli s tím začneme. Tady na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Víte, jak se říká, že lež má krátký nohy? Teď ze lží budeme trochu cestovat do historie, konkrétně do let 2020 a 2021. Určitě si velmi dobře pamatujete, co se tedy v tu dobu dělo. A prakticky to vykulminovalo včerejším slyšením v americkém kongresu, kde to bylo tedy velmi, velmi dynamický. Bylo to totiž slyšení s Anthony Faucim, s pánem, který byl jednoznačně takovým zásadním kamenem všech těch různých opatření a tak dále. Byl to pán, byla to hlava, ze který do celého světa se dostaly její myšlenky, její názory, které byly považovány za, nebo označovány za vědu, za fakta, za ověřené věci, které mají medicínský smysl. Stačilo pět let na to, aby se zjistilo, že to tak vůbec nebylo, za A. A za B, že ten pán je docela veliký biznismen. Jakože opravdu veliký biznismen. Kdybych tady měl teď rozobírat celou tu kauzu, tak tady jsme asi do zítra a ani já ji stoprocentně nemůžu rozumět, protože čerpám pouze tedy věci z médií a zejména teda z toho včerejšího slyšení, který bylo velmi zajímavý. Teď vyšly najevo nebo na světlo světa nějaký Fauciho poznámky v rámci jeho deníku, který velmi ostře ukazují rozdíl mezi tím, co ten pán říkal na kameru všem Američanům a celému světu a co si povídal se svými kolegy v rámci svých biznisových aktivit. Mimo jiné, během toho celého slyšení Fauci 110krát odmítl vypovídat. To znamená, že on může si vzít pátý dodatek ústavy, kdy tedy se může rozhodnout na základě jeho nevypovídat. A bylo to velmi zajímavé, jak mu mnoho senátorů dávalo jasný, konkrétní a zásadní otázky, které rozporovaly úplně všechno. Jakože to, kde ten vir má původ, jestli ty roušky nebo ne, 2 metry odstup, úplně věci vycucané z prstu, absolutně nesouvisející s jakoukoliv vědou. A ten člověk 110krát za sebou řekl tu samou větu. Na základě po mých tady právníků a jejich rady, teďkon tady využívám možnosti z ústavy nevypovídat. Navíc pan Fauci dostal od Joea Bidena ještě před odchodem z jeho funkce prezidenta, myslím, preventivní milost. To je zajímavé, že dostanete preventivní milost dopředu. Z let 2014 až 2025, že kdyby cokoliv, jakoby ho tedy stíhali z porušení nějakých federálních tedy zákonů, takže už má milost dopředu. Zajímavé. No, podívejte se sami, jestli vás to ještě zajímá, jestli samozřejmě ne, vůbec se nedivím, protože je upřímně řečeno, kdo chce na tohleto všechno vzpomínat. Ale pravda, která vyvěrá na povrch, je velmi zajímavá.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Evropu 2 a teď se budeme bavit o zpěvákovi, který se jmenuje Teddy Swims. Velmi zásadní postava na světové hudební scéně. Prorazil s albem I've Tried Everything But Therapy, tedy zkusil jsem vše, jen ne terapii. To je chyba. Proto asi bylo takto album úspěšný. No a stal se z něj celosvětový fenomén. No a Teddy Swims poprvé vystoupí v O2 aréně v Praze. A to konkrétně v sobotu 20. března příštího roku, aspoň tak je to tady naplánované. A představí tam svý největší hity i svoji novou tvorbu, včetně samozřejmě toho hitu Lose Control, který hrajeme i my na Evropě 2. No a teď ta souvislost s naším rádiem. Pakliže jste fanoušky Teddy Swims a chtěli byste si svoji vstupenku zabukovat, tak skrze Evropu 2 máte úžasnou příležitost, exkluzivní příležitost, protože na naší stránce evropa2.cz už od 10 hodin dneska dopoledne můžete si pořídit tady tu vstupenku v rámci pre-sale, tedy předprodeje. Pro všechny ostatní jdou vstupenky do prodeje až od zítra, zase od 10. Takže evropa2.cz, honem tam a skrze ten bot na evropa2.cz si můžete koupit vstupenky na Teddy Swims.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jak důležitý je ticho? To je velká otázka. Ticho zcela jistě bude do jisté míry léčit. Romadu neduhu. Znáte to, stačí jet někam na dovolenou, třeba do přírody, pakliže tohle je váš oblíbený relax. No a tam najednou se zjišťuje, že takový zpěv ptáků a podobné věci, které by se zdály být na první dobrou absolutní samozřejmostí a něčím, co se přehlíží, tak jsou velmi důležitý, mnohem důležitější, než by se na první dobrou zdálo. A teď to ticho samozřejmě dosáhnout je dost mnohdy těžký, zejména když bydlíte ve velkém městě nebo ve velkém městě, nebo na vesnici klidně a máte třeba souseda nebo někoho, kdo se dělá furt s něčím nějaký zvuky. V České republice se vlastně řešila nebo řeší stále několikerý kauzy, kde vlastně jsou problémem, předmětem ty velký elektrárny větrný, jo? Že samozřejmě dělají nějaký jako zvuk, který samozřejmě ruší ty obyvatele, který bydlí v blízkosti. Jo, zkuste někdy si jako k tomu jít, poslechnout si to. Není to nic příjemného, ale tohle všechno je úplně nic, úplně zanedbatelný proti tomu, co tady začíná být problémem v Americe zejména tedy, a nejspíš to přijde i blíž k nám, do Evropy, a to jsou datacentra. Jako AI je super věc, absolutně super, ale ty datacentra potřebují nějaký chlazení, mají nějaký výkon a tedy emitují nějaký zvuk. A ten zvuk teda není vůbec, ale vůbec příjemný. Já tady mám jedno datacentrum z Massachusetts a z Ameriky. A ten zvuk já vám pustím tak jako z mobilu, abyste měli jen tak jako zhruba představu, jo? Jak to zní? Tak takhle to zní. A koukám tady na tom videu, že pán drží v ruce decibelmetr a je to na nějakých 62. A údajně prý toto jede 24 hodin denně. Taková polosirenka. Jo. Příjemný, určitě to musí je super.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 12. hodina odbyla. Posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Hezké poledne, ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení devátých tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard korun ročně. Podle Plagy to tak není a jde o nereálné číslo. Více než 1100 expertů z předních technologických firem žádá americkou vládu o pomoc s regulací rychlého vývoje umělé inteligence. Podle agentury Reuters varují, že současná bezpečnostní opatření nedokážou držet krok s tempem inovací. Požadují proto mezinárodní spolupráci na vytvoření kontroly nad AI. A se Zuzkou teď míříme do Pardubic.
2: Dostihové závodiště v Pardubicích dokončuje nové kolbiště za zhruba 52 milionů korun. Modernizovaná plocha bude větší a získá nový povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie i systém spodního zavlažování, který zajistí rovnoměrnou vlhkost. První zkušební akce by se na něm mohla konat v polovině září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V americké loterii Mega Millions padl na Floridě letošní nejvyšší jackpot v hodnotě 800 milionů dolarů, tedy téměř 17 miliard korun, který získal jediný sázející. Výherce správně typoval všechna čísla a zajistil se tak jednu z nejvyšších výher v historii této hry.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace čekejte na dálnici D3 v okolí 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic. Probíhají tam práce údržby, ale výjízdní pruh je uzavřen. Na dálnici D4 je pak zúžení mezi 32. a 28. kilometrem, a to ve směru do Prahy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek přináší jasnou až polojasnou oblohu a na mnoha místech teplotní rekordy. Odpolední maxima vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Zítra má být ještě o stupeň tepleji. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
0: Tak a máme po zprávách. Pojďme na další maximum muziky a budeme se věnovat dalším tématům, které jsou velmi aktuální. Velmi. A týkají se teda kromě jiného i třeba Jareda Leto. Za chvíli na Evropě 2.

0: Evropa 2 ve vašich uších. Mám tu tedy informaci, který se pousmějete zcela jistě. Na, jako na jednu stranu by to byl i teoreticky jako návod vlastně, jo. Takhle. Odyssea od Christopha Nolana je tedy snímek, který budí velký emoce po celém světě, nejen díky hereckému obsazení, ale i díky tomu, že to je velmi archetypální a zajímavý příběh. Homer, je to jako klasika, velmi, velmi jako prostě zajímavá věc. Odysseova cesta. jak vyrazit a vrátit se zpátky do podobného bodu a ještě být vlastně víc starostí. No, každopádně, je 41 kin na světě, kde jsou schopni přehrát Odysseu v rámci 70mm filmu, v rámci IMAXu, tak jak to tedy natočil Christopher Nolan na ty kamery, které jsou docela starý, dalo by se skoro říct až historický, ale 70mm, když se prostě podíváte na to okýnko, je to jednou tolik prostě větší než 35, čili se tam dostane do toho záběru mnohem víc. A jedním tedy z těch IMAXů, který tento film umí přehrát, je právě na Flóře v Praze. Tam je to beznadějně vyprodaný na dlouho, protože se sem sjíždějí lidi jako z jiných států. Irsko, Německo a tak dále. Už jsem viděl několik těch reportáží, rozhovorů s těma lidma. No, každopádně našli se i tací, kteří uviděli chybu v systému, mezeru, kterou se dá jakoby prostě vyplnit, a to jsou tedy místa pro vozíčkáře. Několik totiž lidí předstírá, nebo využívá tohleto předstírání, přijet na vozíčku, no a oni vás tam zaparkujou, že? Na ty vyhrazené místa, který pochopitelně asi ne vždycky jsou plný. A to je tedy cesta, jak přijet, jak absolvovat Odysseu ve svým vlastním křesle. I jsme se tady o tom bavili vlastně s kolegou a mi říká, kámo, tohle je přesně věc, kterou bych nikdy neudělal a nikdy jsem se jako to neodvážil se takhle jako rouhat. To znamená jezdit někdy na vozejčku, když ho nepotřebuju, nebo si lehnout třeba do rakve, jo, nebo si vzít berle a podobné věci. Chápete ten smysl? No tak teď je to jenom o tom, jak moc případně Odysseu chcete vidět.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
2: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
2: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky moc a užijte si to.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
12: Falcon uvádí.
13: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
12: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
14: Je! Prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
15: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
14: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
15: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
14: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: posloucháte Evropu 2. No, je jedna kauza, která má jistý vývoj. Týká se to tedy těch výroků na sociálních sítích Filipa Turka. Koukal jsem teď na nějaký vyjádření tedy deníku N, který tohleto celý vlastně započal. A ty informace jsou zajímavé, určitě doporučuji, jestli to z vás někoho tedy zajímá, tak se podívat na to detailně, ale vlastně tam nejvíce vařilo to, jestli ty věci byly nebo nebyly autentický, že? Jako, samozřejmě určitě mnoho z nás půjčuje v hospodách telefon, nechává kolovat, aby každý tam napsal, co chce, že? Tomu může věřit skutečně nevím kdo, ale jde zkrátka o to, že ty příspěvky údajně tady byly autentické, dokonce i by byly trestným činem, kdyby se nestaly tak tedy déle, dříve, díky tomu tedy jsou samozřejmě už promlčené a tudíž se to stejně odkládá. Ale je tam velmi zajímavý tedy zvrat v rámci toho, kdy se tvrdilo, jestli to je fake nebo není fake tedy, metadata a tak dále, tak teď se to rozlousklo. Kdybyste chtěli, podívejte se na tu kauzu, samozřejmě více v detailu, bude to určitě zajímavý zážitek.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Nezapomeň si dát do kalendáře srpnové běžecké a cyklistické závody na ČES Lipnosport Festivalu. Na startu budu já i další známí sportovci. Čeká tě super atmosféra, šumavská příroda a tratě pro hobíky i pravé závodníky. Pro nás je hvězdou každý, kdo dojede nebo doběhne do cíle. Registruj se včas na lipnosportfestival.cz. Najdeš tam i kompletní program festivalu. Rozhýbej své léto.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
9: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Akvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
8: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
9: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
11: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skelka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

posloucháte Evropu 2. Já jsem avizoval, že bude soutěž. A samozřejmě to splníme. Co slíbíme, to prostě musíme splnit. A dneska bude soutěž pro všechny filmové nadšence, protože přichází tedy nový film do kin, který se jmenuje Spider-Man z Bruce'u Nový den. My pro vás máme nejen tedy jako skutečně masivní merchandising, je tam toho fakt hromada. Ani teďko nechci číst, co všechno tam je, jo, v tom balíčku merchandisingu, ale jsou k tomu samozřejmě i 4 vouchery do sítě Multikin, Cinestar a 4 vouchery na popcorn. Do stejné sítě. Čili uvidíte i ten film kromě jiného. Kdybyste měli zájem, není problém, poslouchejte i nadále Evropu 2, dejme si výherní signál třeba českou Leny, její track Lovers Do, jakmile bude hrát, volejte na 257-400-888, kdo se dovolá jako třetí a bude mít tohle štěstí, ten tedy bere vše. Držím palce, vydržte vlnu Evropy 2. Evropa 2. Maximum

0: Tohle byla Lenny na Evropě 2, mimo jiné náš výherní signál k soutěži se Spider-Manem, s filmem Spider-Man z Brusu Nový den. Máme tedy merchandising k filmu, postavička pop, přívěsek na tašku, obal na laptop, bavlněná taška přes rameno, nabíječka na telefon, pero, láhev, odznak, penál, zápisník a kniha Marvel Návrat ke kořenům. Tohle je vše součástí onoho merchandisingu, který jsem zmiňoval. 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Cinestar. A jako třetí na 257 408 se dovolala Gábina. Já tě zdravím, Gábi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak už jsi slyšela tady, co všechno je tvoje, protože ty jsi se dovolala jako třetí k nám tady na rádio.
1: Ano, ano, slyšela.
0: Spokojená.
1: Zrovna jsme autě a jedeme se kouknout na film.
0: No tak paráda. Tak doufám, že jsi spokojená tím pádem. No a já ti moc gratuluju.
1: Ano, jsem.
0: Tak super. Já ti moc gratuluju. Užij si to, samozřejmě to budeš mít s kamarády, protože ty lístky máš 4. Tak si to užij a ještě mi nepokládej. Jo?
1: Děkuju.
0: Gratuluju ti. Ahoj. No, tak to byla Gábina. A kdybyste chtěli, tak samozřejmě se Spider-Manem soutěžíme i následující dny. Tak držte vlnu Evropy 2.
2: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Tak 8.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
4: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
3: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
4: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
2: Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: Můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Hádáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz.
10: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
11: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
2: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: 13. hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2, máme pro vás aktuální zprávy, teda Káti respektive, pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne, Česko zasáhly extrémní teploty, které zítra vystoupají až ke 40 stupňům. Vrcholící příliv žhavého vzduchu o víkendu sice přeruší bouřky a přehánky, ochlazení ale bude pouze krátkodobé. Už na začátku příštího týdne se totiž úmorná vedra vrátí v plné síle. V Brazílii obživlo měsíční miminko v márnici. Předčasně narozeného chlapce lékaři po zástavě srdce prohlásili za mrtvého. Když ale do márnice dorazili pracovníci pohřební služby, všimli si, že se dítě hýbe. Okamžitě zalarmovali rodinu i lékaře a chlapec byl zachráněn. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Správa železnic oznámila zahájení tendru na přestavbu železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Důležitý přestupní uzel získá moderní parametry. Nový nadjezd zvýší bezpečnost provozu. Projekt počítá s přestavbou kolejiště včetně výhybek, přičemž nové uspořádání kolejí by mělo zrychlit průjezd vlaků. Cestující získají přehledný informační a orientační systém. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromse půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně v 7 večer.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. Tam překáží omezení u letiště na druhém kilometru. Jezdí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek přináší jasnou až polojasnou oblohu a na mnoha místech teplotní rekordy. Odpolední maxima vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Zítra má být ještě o stupeň tepleji. Tolik zprávy, na Evropě 2 si teď užijte Jindru Ekla.
0: Tak pojďme na další maximum muziky. Jestli vás bavily uplynulé dvě hodiny, držte zcela jistě vlnu. Až do tří pro vás mám další velmi zajímavé věci. Éteru Evropy 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Jared Leto. Idol mnoha dívek, žen. No, viděli jste už dokument od BBC, který se jmenuje Jared Leto, Hollywood's Dark Secret. Tedy Jared Leto, hollywoodské temné tajemství. Ono to možná zní tak jako zajímavě, že? Ale skutečně to ukazuje výpověď 10 žen, které tedy Jareda Leto viní, obvinují ze sexuálního napadení. Některý z těch dívek byly i nezletilé a tak dále a tak dále. Je to horší, než si možná myslíte. A je to velmi zajímavý, když vlastně se podíváte na ten jako kruh těch lidí, nebo okruh těch lidí, jo. Ať už to je, já nevím, Puff Daddy, kterýho budou mimochodem velmi brzo pouštět z vězení. A další a další a další a další lidi. Jde vlastně pouze a jen o to, na koho to zrovna praskne, nebo kde se případně ty oběti tak nějak jako rozhodnou teda o tom veřejně promluvit a podobně. Samozřejmě, že reakce Jareda Leta je kategorický odmítání. Pochopitelně, že oficiálně obviněn z ničeho nebyl. Tohle to všechno tedy bude projednávaný samozřejmě soudně a tak dále, ale už jenom jako ten fakt, že se to vlastně děje, že existuje dokument. Některé věci vlastně, které už jsou teď jako doložený i z různých jako výpovědí svědků i v rámci toho dokumentu, vlastně ani by se jako nehodili vůbec říkat do rády. A jo. Takže jestli někdo si chce udělat ten čas na to a podívat se na ten dokument a možná si zbořit vlastně svoji tedy idylickou představu o tom, kdo je třeba například Jared Leto, tak se může na něj podívat. Jestli si tu idylickou představu bořit nechcete, radši se na to vůbec nedívejte.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
8: Falcon uvádí.
9: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
8: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
10: Zpátky k muzice.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. No, mohli bychom trošku navázat na předešlý téma o Jared Leto, tentokrát ale z jiný trochu úrovně. A to je vlastně ta, která se může stát komukoliv, zejména tedy ženám v různých barech, klubech a tak dále, takzvaný drink spiking, takový anglický název pro docela jednoduchou věc, kdy vám někdo hodí něco do pití nebo kápne spíš. Dneska jsou takové záležitosti, jako je třeba GHB, stačí jedna kapka a docela se dost změní vaše vědomí a i váš metabolismus jako takový. Možná někdy stačí dvě kapky a vlastně vám to vypne prakticky životní funkce. Ta jedna z těch o něch velmi zmiňovaných látek, která byla i třeba v rámci vyšetřování kolem vlastně toho, co se stalo kolem jednoho rapera na Slovensku. Ta dívka bohužel zemřela, jo, právě na efekt týhletý látky. A pak tu jsou samozřejmě další látky a právě na ně se rozhodla posvítit si jedna studentka z Floridy, Edison Bounce se jmenuje ta holka. Ještě s její kolegyní založili firmu, kdy tedy vyrábí, zatím je to tedy v finálních fázích jako testování, ještě to není na trhu, jo, takový jako náramek, který vypadá designově velmi pěkně, vypadá to jak třeba stříbrný šperk, jo, v rámci náramku. On má na sobě takovou elektromagnetickou plošku malou, na kterou kápnete nebo dáte kus prostě toho drinku a ona má tedy tu možnost vlastně vám během pár vteřin rozlišit, jestli v něm něco je nebo není, jo. Zatím teda, a to je trochu jako vlastně omezení, zatím to funguje nebo umí detekovat benzodiazepany, jo, to znamená neurol a takovýhle věci, který mimo jiné se tady taky zásadně vyskytují v těchto těch různých věcech, který vám někdo se bude pokusit dát třeba do pití, jo. Takže ano, funguje to. Samozřejmě nemůžete sebou nosit chemickou laboratoř v náramku, jo. To asi by bylo dost drahý produkt a tak dále, ale je úžasný, že vůbec někdo jako by vzal ten ručník a z ringu prostě a snaží se vlastně vytvořit něco, co bude dostupný a co bude primárně jak funkční, protože kromě tohohle vlastně není nic, jo, jenom to, že to zásadní pravidlo, že pak, když jste v klubu nebo kdekoliv, tak držíte svoje pití u sebe. Nikdy se neotáčíte. Já jako chápu, jo, že člověk se chce bavit, jo, nechce přemýšlet vlastně nad hrozbama, jako, který jsou všude, že? No, ale bohužel v tomhle směru, jako jestli si chcete být jistý, ženy a dívky, tak zkrátka ten pozor budete muset dávat. Jiný řešení tam asi jako není.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
2: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohněvou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kuzáková a samozřejmě Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Teď jsem se dostal k velmi zajímavému materiálu, který je trochu časozběrný. Jde o jednoho profesora amerického, který dlouho pobýval v Afghánistánu, prakticky už od 60. let, a je to dost jako kontrastní. Je to takový meme, který vlastně ukazuje Kábul v Afghánistánu v roce 1967 a porovnává to s fotkou z roku 2007. Konkrétně tedy s fotkou zahrad, který vlastně v Kábulu byly. Moc hezký místo. Bagman Gardens se to jmenovalo, to místo. A ještě je tam vlastně zajímavý, že v tom 67. na té fotce, kde ty zahrady jsou, je tam nějaký takový jako jezero hezký, veliký, a kolem toho posedávají ženy, normálně, nechci říkat úplně v minisukních, ale v sukních, úplně jako úplně jiná kulturní záležitost, jo. Vlastně podobně jako v Iránu, jako platí velmi velký omyl v tom, kdyby si nikdo myslel, to tam vždycky bylo tak, jak teď, vůbec ne, vůbec ne. Tam se dalo taky v 60. mluvit o holkách v minisukních, o blondiatých holkách, prostě Iránkách. Je to úplně jako jiný, než tak nějak se všichni jako myslí. No nicméně to porovnání roku 67 a 2007 v tom Afghánistánu je o tom, to meme je vlastně o tom, že na té první fotce vidíte tu svobodu, tu krásu, tu přírodu, a na té fotce druhý vidíte prakticky úplně všechno srovnané se zemí. A pochopitelně ani jednu lidskou bytost. No, věci se mění, je škoda, že se samozřejmě mění takovýmhle způsobem. To neznamená, že se nemusí, nebo nemůžou otočit zpátky, že? To momentum toho kivadla většinou tak bejvá, že čím víc je vyhosený z nějaký harmonie, tím víc má tendenci potom teda se vracet zase zpátky. Uvidíme.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Co to se mnou je?
3: Po událostech filmu Spider-Man Bezdomova uplynuly 4 roky. Peter Parker je dospělý muž, který má za sebou nejtěžší rozhodnutí svého života. Dobrovolně se vymazal ze vzpomínek všech, které miloval.
2: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
3: Jedinou jistotu nachází v boji proti zločinu. Jenže čím víc se snaží být Spider-Manem na plný úvazek, tím víc za to platí.
4: No jak myslíš?
3: Když se navíc New Yorkem začne šířit záhadný vzorec zločinů, čeká ho protivník, který prověří nejen jeho schopnosti, ale i samotnou identitu.
5: Já jsem MJ.
2: Já jsem soused, bydlím tu.
5: Dobrý soused.
3: Do hlavní role se vrací Tom Holland, který během natáčení pravidelně střídal kostýmy. Nový dostával zhruba každé 2 týdny, protože po náročných akčních scénách měli tendenci zapáchat.
2: A kruci.
3: Na přípravě filmu se podílel i kaskadérský tým Jackieho Chena. Legendární herec se dokonce přijel na natáčení do Londýna osobně podívat. Obrovské očekávání potvrdil i první trailer. Během pouhých 24 hodin nazbíral přes 718 milionů zhlédnutí a stal se nejsledovanějším filmovým trailerem všech dob.
2: Já jsem Spider-Man.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Spider-Man z Brusu Nový den je Evropa 2.
5: Pěkný kytky.
2: Jo, ty jsou na uvětranou.
1: Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz
6: 82 a 105,5 FM.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 14. hodina odbyla. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Pěkné odpoledne. Polsko kvůli masivnímu ruskému útoku na západní Ukrajinu zalarmovalo letectvo. Na východě země se spustily sirény a armáda sledovala neznámý objekt. Ten se podle informací polských ozbrojených sil následně zřítil u vesnice Tarnava Kolonia poblíž Lublinu. U jezera Most se na 3 dny rozduní elektronická taneční hudba. Ode dneška do noci na neděli se tu koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum and bassové scény. V Mostě se uskuteční už po druhé. Návštěvníkům nabídne vystoupení více než 130 zahraničních umělců či velkolepou zahajovací show. A slovo má teď Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 MWh elektřiny 2,476 metru krychlového vody. Bylo to o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: 7 lidí ve středu zemřelo v západoargentinské provincii San Juan, když se s nimi zřítil vrtulník. Podle agentury AFP o tom informovali argentinské úřady.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. Tam překáží omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek přináší jasnou až polojasnou oblohu a na mnoha místech teplotní rekordy. Odpolední maxima vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Zítra má být ještě o stupeň tepleji. Tolik zprávy, na Evropě 2 si teď užijte Jindru Ekla.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky v následující hodině. Mám pro vás další porci věcí, které vám nesmějí uniknout. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Evropu 2 a od pátku do neděle vám po celý léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den a jakmile uslyšíte signál od moderátora, tak můžete zavolat do studia Evropy 2 a zapojit se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Kartu můžete využít na tedy prémiová paliva Evo Plus, udržující motor v kondici a přispívající k jeho dlouhodobému výkonu. A když si tedy na molkách budete ve Freshcornu dopřávat něco dobrýho na cestu, tak nezapomeňte, že s aplikací Mol Move získáte slevy na širokou nabídku produktů. Stačí si stáhnout a využívat všechny její výhody. Mol, oblíbená zastávka na cestách. Už zítra můžete zkusit svoje štěstí na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, koukal jsem na informace o tom, že se do České republiky vrátil bolševník. No, bolševník velkolepý. Je to taková rostlinka, invazivní rostlinka pocházející z Kavkazu. U nás se objevuje podél vodních toků, na okraji lesu, u silnic, železničních tratí, na zanedbaných loukách. Poznáte ho poměrně snadno, jde o výrazně vysokou bylinu s nápadným vzhledem, dorůstá z výšky 3 až 5 metrů a fascinuje bohužel teda zejména děti. Jo. A umí způsobit docela drsný popáleniny. Jo. Stačí dotyk s listem a máte celkem zásadní problém. Když jsem tady koukal na ty fotky a podobně, tak pozor na to, klidně si vygooglujte, jak vypadá. No a ten název je zajímavý, no. Cokoliv se dostane do kontaktu s bolševníkem, prostě nedopadne dobře. Ověřená historie, že? Docela dlouhá.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2.

Tak já se pomalu, ale jistě loučím. Mějte se fajn, užívejte zbytek odpoledne a bohužel, bohudík, super tropickýho dne, no. Asi vždycky záleží na tom, kde člověk stojí. Těším se na vás zítra zase v 11, tady na Evropě 2. Ahoj. Evropa 2. 8.

0: Hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga odmítl návrh předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení 9. tříd základních škol. Okamura argumentoval roční úsporou až 50 miliard korun, což však Plaga označil za nereálné číslo. Z prodejny KFC se stane muzeum kuřat. Organizace PETA plánuje na severozápadě Anglie otevřít první muzeum kuřecího porozumění na světě. A to přímo v prostorách bývalé pobočky fast foodu KFC. Cílem projektu je ukázat inteligenci a emoce kuřat, zastavit jejich zabíjení a nabídnout lidem veganské alternativy. Teď už se podíváme za Zuzkou.
1: Historii železné opony na česko-rakouské hranici nově připomíná stezka vzpomínek na pomezí mezi rakouským Guglwaldem a přední Výtoní na Česko-Krumlovsku. Slavnostně otevřená stezka z 10 panely vede od památníku železné opony, který je u hranic. Připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Nepál slaví úspěch v ochraně tygrů. Jejich populace se za poslední 4 roky zvýšila o zhruba 20% na odhadovaných 429 jedinců. Podle agentury AFP to potvrdili tamní úředníci. Země si tímto výsledkem upevňuje celosvětovou pověst jednoho z nejúspěšnějších států v oblasti ochrany těchto ohrožených šelem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Komplikace čekejte na dálnici D3 v okolí 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic. Probíhají tam práce údržby, ale jízdní pruh je uzavřen. Na dálnici D4 je pak zúžení mezi 32. a 28. kilometrem ve směru do Prahy.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnešek přináší jasnou až polojasnou oblohu a na mnoha místech teplotní rekordy. Odpolední maxima vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Zítra má být ještě o stupeň tepleji.

Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Czech Republic, AMB on Europa 2.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
3: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa 2.
4: I can do this with my eyes.
5: Europa 2.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Falcon uvádí.
14: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
13: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
15: Je! Prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
16: Ukáž! Teda!
15: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
16: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
15: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
16: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
0: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
9: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartánskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skelka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
0: Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
4: A doma.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
7: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
0: Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem.

0: Hezké odpoledne. Česko je evropským lídrem v nakupování ve slevách. V akčních nabídkách Češi pořídí až 59% veškerých potravin a drogérie, což je nejvyšší podíl v celé Evropě. Tento zájem o slevové akce meziročně vzrostl o 2%, přičemž data zároveň ukazují, že celková chuť spotřebitelů utrácet v obchodech stoupá. Barcelona dosáhla absolutního stropu v turistické kapacitě. Nový barcelonský komisař pro udržitelný turismus prohlásil, že město už nechce ani o jednoho návštěvníka navíc. Současných téměř 16 milionů turistů ročně představuje podle něj kritické maximum, za kterým je už cestovní ruch pro metropoli neúnosný. A my se teď vydáme za Zuzkou.
1: V Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech začne v září modernizace jednotky intenzivní péče na dětském oddělení. Podle krajského radního Erika Klimeše budou práce trvat zhruba 9 měsíců. Modernizace vyjde na necelých 31,5 milionu korun. Prostory dětského oddělení se letos opravily za zhruba milion korun i v jeho lůžkové části. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Festival Let It Roll je zpět u jezera Most. Právě dnes startuje jeden z největších světových drum and bassových festivalů. Na severu Čech se na 3 dny a noci rozezní elektronická hudba v podání více než 130 zahraničních hvězd. Nechybí ani legendární opening show.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Komplikace čekejte na dálnici D3 v okolí 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic. Probíhají tam práce údržby, ale jízdní pruh je uzavřen. Na dálnici D4 je pak zúžení mezi 32. a 28. kilometrem ve směru do Prahy.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnešek přináší jasnou až polojasnou oblohu a na mnoha místech teplotní rekordy. Odpolední maxima vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Zítra má být ještě o stupeň tepleji.

Evropa 2. Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

0: Evropa 2.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Falcon uvádí.
7: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
6: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
4: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
1: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní, pozvaní.
0: Na Evropě 2. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohněvou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Two young men in a sort of geopolitical situation.
2: V kinech je dosud nevyprávěný příběh turné kapely Wham, díky němuž se dvojice George Michael a Andrew Ridgely katapultovali mezi světové superhvězdy. Nově restaurované záběry hudebního dokumentu Wham, Ten Days in China se odehrávají v roce 1985. Andrew se s Georgem potkal o 10 let dřív ve školní lavici. Tehdy dostal ve škole za úkol postarat se o nového spolužáka, kterým byl plachý Georgios Panayotou. Andrew ho okamžitě vzal pod svá křídla a od té doby byli nerozluční. Vytvořili spolu duo Wham a mezi lety 1982 a 86 prodali přes 30 milionů nahrávek a jako první západní kapela vystoupili v Číně, kde na koncertech v Pekingu a Kantonu představili živelnou show západního střihu. China had been closed for centuries. A nebyl to pro ně jen hudební milník, byl to především strategický tah. Zajistili si tak pozornost amerických médií a upevnili svou pozici mezi největšími popovými hvězdami poloviny 80. let. There was a hunger in China for connection with the West. Dokument Wham, Ten Days in China je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Pěkné odpoledne. Česko zasáhnou extrémní čtyřicítky. Vrcholící příliv žhavého vzduchu o víkendu sice přeruší bouřky a přehánky. Ochlazení ale bude pouze krátkodobé. Už na začátku příštího týdne se totiž úmorná vedra vrátí v plné síle. Z prodejny KFC se stane muzeum kuřat. Organizace PETA plánuje na severozápadě Anglie otevřít první muzeum kuřecího porozumění na světě, a to přímo v prostorách bývalé pobočky fast foodu KFC. Cílem projektu je ukázat inteligenci a emoce kuřat, zastavit jejich zabíjení a nabídnout lidem veganské alternativy. Za Zuzkou se teď podíváme do Pardubic.
1: Dostihové závodiště v Pardubicích dokončuje nové kolbiště za zhruba 52 milionů korun. Modernizovaná plocha bude větší a získá nový povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie i systém spodního zavlažování, který zajistí rovnoměrnou vlhkost. První zkušební akce by se na něm mohla konat v polovině září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Technologičtí lídři žádají regulaci AI. Více než 1100 expertů vyzvalo americkou vládu k zásahu proti překotnému vývoji umělé inteligence. Podle agentury Reuters varují, že stávající bezpečnostní pravidla přestávají stačit raketovému tempu inovací. Řešení vidí v mezinárodní spolupráci a zavedení globálních kontrolních nástrojů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Zdržíte se na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. Tam překáží omezení u letiště na druhém kilometru, jezdí se pouze jedním pruhem a tvoří se kolona.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Zítřejší teploty budou ještě o stupeň vyšší než dnes, očekáváme až 39 stupňů. K tomu čekáme jasnou až polojasnou oblohu, k večeru se od západu zatáhne a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Dnešní noc bude většinou tropická, teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů.

Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
2: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 8.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Co to se mnou je?
2: Po událostech filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je dospělý muž, který má za sebou nejtěžší rozhodnutí svého života. Dobrovolně se vymazal ze vzpomínek všech, které miloval.
1: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Jedinou jistotu nachází v boji proti zločinu. Jenže čím víc se snaží být Spider-Manem na plný úvazek, tím víc za to platí.
3: No jak myslíš?
2: Když se navíc New Yorkem začne šířit záhadný vzorec zločinu, čeká ho protivník, který prověří nejen jeho schopnosti, ale i samotnou identitu.
4: Já jsem MJ.
1: Já jsem soused, bydlím tu.
4: Dobrý soused.
2: Do hlavní role se vrací Tom Holland, který během natáčení pravidelně střídal kostýmy. Nový dostával zhruba každé 2 týdny, protože po náročných akčních scénách měli tendenci zapáchat.
1: A kruci.
2: Na přípravě filmu se podílel i kaskadérský tým Jackieho Chena. Legendární herec se dokonce přijel na natáčení do Londýna osobně podívat. Obrovské očekávání potvrdil i první trailer. Během pouhých 24 hodin nazbíral přes 718 milionů zhlédnutí a stal se nejsledovanějším filmovým trailerem všech dob.
1: Já jsem Spider-Man.
2: Mediálním partnerem kinopremiéry Spider-Man z Brusu Nový den je Evropa 2.
4: Pěkný kytky.
1: Jo, ty jsou na uvětrnou.
0: Evropa 2.

prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Za pár vteřin 18. hodina, taky ta nejprestižnější česká hitparáda. Teď Katka Říhová a zprávy na Evropě 2.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Řekl to po jednání s premiérem Babišem ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Zatímco Evropa hlásí extrémní horka, v Africe vrcholí lyžařská sezóna. Jižní a střední Evropu čeká mimořádně teplý závěr týdne. Naopak v horském království Lesoto padají teploty k minus 8 stupňům a tisíce lidí tam míří do jediného funkčního lyžařského střediska v subsaharské Africe. O slovo se teď hlásí Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 MW hodiny elektřiny 2,476 metrů krychlového vody. Bylo to o 2% méně oproti dlouhodobému průměru. Další úspory má přinést modernizace úpravny chladící vody, kterou pracovníci elektrárny dokončí příští rok. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromze půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne už za hodinu v Malšovické aréně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Držíte se na dálnici D7 na příjezdu do Prahy, směrem z Chomutova tam překáží omezení u letiště na druhém kilometru a jezdí se pouze jedním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítřejší teploty budou ještě o stupeň vyšší než dnes, očekáváme až 39 stupňů. K tomu bude jasno až polojasno, k večeru se od západu zatáhne a místy se přidají přehánky nebo bouřky. No a dnešní noc bude většinou tropická, teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Zprávy jsou za námi, teď už si na Evropě 2 užijte Music Chart s Petrem Říbalem.
0: A jak Katka řekla, tak se taky stane. Odbyla 18. hodina a startuje nejprestižnější česká hitparáda Evropa 2 Music Chart.
3: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
0: Je pravda, že toho před sebou máme spoustu. Vítám vás. Začínáme v uších, máte Evropu 2, já jsem Petr Hýbal. Ať už je čtvrteční nebo nedělní podvečer, díky, že ladíte tu nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. No a bude to tak, jak jste zvyklí a tak, jak to máte rádi. Čeká vás 20 největších pecek, o jimž pořadí rozhodujete bezvýhradně vy hlasováním na Evropa2.cz. Pát týdne, šplhoun týdne, hudební zpátečka, tentokrát je váš skvělá. Ne, že by teda někdy nebyla, ale subjektivně můžu říct, že nás čeká hudební léto v totální podobě, ale nebudeme předbíhat, taky future hity, ze kterých se teprve první místa hitparád stanou. No a než se vrhneme na žebříček top 20, tak si dáme první dvě novinky ze čtyř, pro které už se mimochodem dá hlasovat. Tak na to nezapomínejte, protože jenom vy ovlivňujete to, jak Evropa 2 Music Chart vypadá. Tou první novinkou je naprosto, myslím, že se to tak dá říct, třaskavá kolaborace. Švédská progressive houseová ikona Alesso se spojila s Austrálií, australskou drum and bassovou legendou Pendulum v tracku Fate. Jak se bude líbit a hlasovat pro něj, tak to je na vás. Ale výsledkem je song, který nenechá žádný letní parket v klidu. Obě formace patří k absolutní špičce v rámci svých žánrů, no a to jejich prolnutí stvořilo unikátní festivalovou pecku. Navíc Pendulum vystoupí, pokud posloucháte ve čtvrtek, pokud v neděli, tak vystoupili na festivalu Let It Roll v Mostě, kam vás Evropa 2 samozřejmě zvala a rozdávali jsme lístky. Tak někteří to třeba zažijete a uslyšíte naživo. Začínáme, dámy a pánové, minule future hit, teď první novinka, to je Alesso, Pendulum a Fate. Evropa 2.
3: Evropa 2 Music Chart.
4: Evropa 2
3: Music Chart.

Posloucháte tu nejprestižnější hitparádu českého éteru Evropa 2 Music Chart. Tohle byla naše první novinka, minule Future Hit, teď novinka, pro kterou už můžete hlasovat, Alesso, Pendulum a Fate. No a pohledu zákulisí, my tady vlastně můžeme sedět za mikrofonem, ale když hrála tahle ta pecka, tak mě to tady roztančilo, fakt jsem si musel stoupnout, ono to prostě jinak nešlo. Jak se tomuhle hitu bude dařit dál, tak to záleží jenom na vás. Před námi teď druhá novinka, ta nabízí latinsko-americké rytmy té nejvyšší kvality. A to bych teda dvakrát potrh. Brazilský DJ Alok spojil síly s popovou ikonou Jennifer Lopez v rámci singlu Everything's Fine PM. J.Lo v písni zpívá a dodávají takový ten její charismatický vokál, nezaměnitelný s čímkoliv jiným, zatímco Alok servíruje moderní basovou linku, ideální na letní párty. Co jinýho si přát? Track má neuvěřitelný, vážně neuvěřitelný letní vibe, za chvilku to uslyšíte, pozitivní energii, která vás okamžitě příjemně letně naladí. Tak pokud má tahle ta druhá novinka projít do žebříčku, no tak pro ní hlasujte. Alok, J.Lo, Everything's Fine, PM.

Ať už je čtvrtek nebo neděle, vítejte. Evropa 2 Music Chart, nejprestižnější česká hitparáda. Dvě novinky, ty první máme za sebou, další dvě si dáme pěkně v druhé hodině. A teď se vrhneme na top 20. Před námi hned 20. místo, kdo by to byl řek. A na něm si dáme první stopku tohoto týdne. Teda zároveň bych tam vlastně možná malinko vsunul i pát týdne, ale tento titul si odnáší jiná pecka. To vás ještě budu napínat. Minule to byla, jestli se nepletu, 14. Teď 20. místo. Kapela Avalon Roxton se skladbou Vertigo. Je to takový sympatický elektronický track. Plných 7 týdnů ho máme v hitparádě, no a tentokrát se loučí až na samotném chvostu. Je teda pravda, že Vertigo vás bavilo, bylo to skvělý, jenomže ve finále je konec na 20. místě. Avalon si tímto počinem získal spoustu nových posluchačů u nás na Evropě 2, obecně v českém éteru. No tak děkujeme za tuhletu skvělou jízdu a posíláme kapelu Avalon Roxton Vertigo do hit parádového důchodu. Tady je 20. místo. Maximum muziky. Music Chart.

0: Valan, Roxton, Evropa 2, Music Chart, nejprestižnější česká hitparáda. Vlastně mě ta skladba Vertigo strašně baví. Přijde mi to takový temný, zároveň letní, taneční, dobrý, ale my jsme jí vystavili stopku, protože už je 7 týdnů v hitparádě a skoro bych řekl, že to byl pát týdne ze 14. na 20. pozici. My se posouváme na pozici číslo 19. A tady už ten pát týdne máme. Francouzský DJ a producent Hužel klesá se svojí letní klubovou hymnou Move into the Sun na 19. místo. Padá z 11. je druhý týden v hitparádě. Na kooperaci v tomto singlu si přizval zpěváka Imael Angela a ikonickou divu Ultranate, což této skladbě dalo skvělý houseový letní šmrnc. Písnička je fakt doslova nabitá sluncem, za chvilku to uslyšíte. Taková plážová atmosféra, taneční rytmy, umím si to jednoznačně představit na dovolený, jenomže druhý týden v chart přinesl pokles z 11. příčky a i když je to letní pecka, tento týden je Hužel, Imael Angel a Ultranate Move into the Sun.
1: Evropa 2 Music.

0: 29. Evropa 2 Music Chart, nejprestižnější hitparáda českého éteru tady na Evropě 2, má za sebou první dvě novinky a první dvě místa, respektive 20. a 19. Před námi ještě 18 hitů v hitparádě. K tomu ještě představíme speciální novinky, future hity, taky se podíváme do zahraničí, jak to hraje venku. Máme před námi i hudební zpátečku, zkrátka čeká nás toho ještě spousta, tak i dál držte vlnu. Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa 2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
7: Hele, milej divo, na tím

0: prosím, doběhli Alíku, viď?
1: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Trby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz. Držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2.
2: Evropa 2 Music Chart a tuž je čtvrtek anebo neděle, díky, že ladíte. A před námi místo 18. Na něm frontman kapely Måneskin Damiano David. Ten se na své soulové dráze lehce propadá až na 18. místo, které je před námi se skladbou The First Time. Damiano v tomto projektu ukazuje svou komornější, takovou soul popovější tvář, která je teda absolutně diametrálně odlišná od rockového šílenství v rámci jeho domovské kapely Måneskin. Písnička vypráví o pocitu, kdy v životě něco zažíváte úplně poprvé a chcete, aby ten moment trval fakt navždy. Za sebou má 6 týdnů u nás v hitparádě, no a v žebříčku příští týden tuhle tu pecku čeká stopka. Na jakém místě ta tour po Evropa 2 Music Chart skončí, to je jenom na vás. Místo 18. Teď Damiano David, The First Time.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 Music

Hezký letní podvečer, posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. Vlastně to nejlepší, co český éter nabízí, navíc tak, jak jste o tom rozhodli vy. Tohle bylo místo 18. Damiano David, minule 12. teď až 18. Jestli se vám Damiano David líbí, tak rozhodně přes náš web evropa2.cz hlasujte. Každý den mu tam můžete ten hlas šoupnout a byla by škoda, aby skončil. Aby skončil někde třeba v druhé půlce. Myslím si, že Damiano David má navíc. Tak uvidíme, jak to dopadne. Před námi místo 17. Minulé novinka. Další čerstvou novinkou v naší top 20 je švédská královna Eurovize Loreen a její nový single Set Me Free. Ten pravidelně točíme u nás na Evropě 2. Tentokrát je v hitparádě na 17. místě. Loreen, tak jak to máme rádi, opět doručuje svůj typický mystický pop s emotivním zpěvem. Písnička je o touze po svobodě a oproštění se od toho, co bylo. Nechte minulost za sebou. O tom je pecka Set Me Free. Její jedinečný vizuální hudební styl opět potvrzuje, že Loreen patří k nejvýraznějším osobnostem evropské scény. Tak uvidíme, jak se Loreen zabydlí v naší chart v nadcházejících týdnech, protože tohle je její první týden, minule novinka, teď 17. místo, Set Me Free, Loreen. Evropa 2

Královna Eurovize, Loreen Set Me Free u nás v rámci Evropa 2 Music Chart 17. místo. Taky můžu slíbit, že Loreen, co se Eurovize týká, není jedinou zástupkyní. Ale nepředbíhejme, dál poslouchejte, rozhodně hlasujte u nás na Evropa2.cz a my se teď posouváme na místo 16. Irský písničkář Dermot Kennedy se s novinkovým singlem Honest posunul o 3 místa nahoru, to znamená minule 19. teď po 2 týdnech 16. příčka. Dermotův charakteristický chraplák v kombinaci s naléhavým klavírním doprovodem vytváří hluboký emotivní zážitek a myslím si, že vlastně tohleto všichni v létě taky trošku potřebujeme. Léto, láska, emoce. Tahleta skladba je o absolutní upřímnosti ve vztahu, i když pravda někdy bolí. O tom za chvilku bude Dermot Kennedy zpívat na 16. místě. No a taková zajímavá statistika. On je teď vlastně v hitparádě 2 týdny a ty bývají většinou, teď jsem to tak jako projížděl tady, statistiku Evropa 2 Music Chart, kritický. Čili, kdybyste chtěli, aby Dermot Kennedy stále v žebříčku TOP 20 stoupal, tak rozhodně hlasujte u nás na Evropa2.cz. Teď 16. místo, Dermot Kennedy, Honest. Let's go!

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: 29. vydání Evropa 2 Music Chart, nejprestižnější české hitparády. Tohle bylo místo 16. Mimochodem posun o 3 pozice. Dermot Kennedy Honest, jestli se vám to líbí, baví vás to, není nic jednoduššího, než kliknout k nám na Evropa2.cz a tam začít hlasovat. Jasná věc, tohle je vlastně jenom vaše dvouhodinovka. Vy rozhodujete o tom, jak Evropa 2 Music Chart bude vypadat, no a my se posouváme na místo 15. Pátý týden v hitparádě, minule 15, tentokrát taky 15. Německý zpěvák Michael Schulte, ten předvádí hitparádovou stabilitu. 15. místo, jestli to bude lepší, může být, má na to ještě 2 týdny, tak rozhodně hlasujte. Jeho chytlavá letní věc Lovesick popisuje stav, kdy vám z lásky doslova třeští hlava. Možná, že tenhle ten pocit třeba teď v létě právě zažíváte. Tak proč pro Michaela šup nezahlasovat? Michael má talent na psaní skvělých letních, nejen letních melodických refrénů, které se okamžitě zarejí do paměti, pod kůži a už vás nepustí. Tahle ta písnička skvěle funguje u nás na Evropě 2. No a v Chart, jak už jsem říkal, si kroutí svůj pátý týden. Otázkou je, jestli se dokáže za těch 14 dní, které ještě bude v hitparádě, z té 15 vystřelit výš. Je to na vás. Číslo, místo 15. Michael Schulte, Lovesick. Maximum muziky.

Evropa 2. Evropa 2 Music Chart místo 15. Mimochodem minule 15. Tentokrát taky 15. A ještě 2 týdny má Michal Šulté před sebou. 5 míst v rámci top 20 máme za sebou, jinak řečeno top 15 je před námi a teď je před námi taky první future hit, tedy pecka, ze které se teprve to první místo v hitparádě stane. Vždycky tak jako zapátráme, co bychom vytáhli a snažíme se najít něco, co za to vážně stojí a dát tomu singlu, těm interpretům šanci. No a tentokrát v rámci future hitu představujeme nadějný česko-slovenský, spíš teda slovenský duet Sára C a taky Martin Harych. Možná, že Sára C vám ještě nic neřekne, ale uvidíte, brzo ji budete znát. Maťo Harych, tak to už je zkušený slovensko-český superstárový harcovník. No a před námi single s názvem Starlight. Mladá talentovaná zpěvačka Sára C právě spojila síly se zkušeným Martinem Harychem. No a ta písnička má fakt mezinárodní šmuk, takový popový zvuk, chytlavou letní energii, text vypráví o plnění snů a o tom, že každý může zářit jako hvězda. Sára C, Maťo Harych, future hit Starlight. Evropa

Větově, ale teď jsou naši. Future hit Evropa 2 Music Chart, Maťo Harich a Sara C, Starlight. Mimochodem točíme to i klasicky na Evropě 2 a máte to moc rádi. My teda taky. Posouváme se zpátky do našeho žebříčku. Před námi místo 14. a na něm finská rocková legenda The Rasmus, kteří se v tracku Break These Chains spojili s vokalistou Nickem Wilhelmem. No a tentokrát teda spadli na 14. místo. Minule byli 10. Písnička v sobě kombinuje ikonické temné kytarové riffy, tak jak to u Rasmus máte rádi. No a moderní elektronickou produkci, teď je taky rok 2026. Ten text písně je vlastně o touze vyprostit se ze svazujícího očekávání okolí a jít si vlastní cestou. Myslím si, v současnosti hodně aktuální téma. Pro Rasmus už je to v Evropa 2 Music Chart 6. týden, což znamená, že příští týden jim vystavíme hitparádovou stopku. Tak jestli se vám tahle ta severská parta líbí, rozhodně

Evropa 2. Evropa 2 Music Chart, nejprestižnější 20 pecek, tak jak jste o ní rozhodli vy na Evropa2.cz. A my se posouváme od Rasmus, kteří byli 14. na místo 13. A pozor, je to tady. Titul Šplhoun týdne, tentokrát v rámci 29. vydání Evropa 2 Music Chart, získává Ariana Grande, která skočila, minule byla 20. a teď je 13. To znamená postup o 7 míst. Musím teda říct, že vystřelení toho singlu absolutně chápu. Ariana Grande v této baladě, kterou za chvilku na 13. pustíme, předvádí teda neskutečný vokální rozsah. Ono se toho v poslední době hodně o Ariane Grande napsalo v souvislosti s tím, že je strašně hubená a jestli je to ještě zdravý a tak dále, ale jsem rád, že se to zase vrací k tomu, co je nejzásadnější, k tomu, že vážně zpívá. V té skladbě, kterou si dáme za chvilku na 13. místě, se zabývá pocitem viny ze zraněných citů ve vztahu, který teda ještě neskončil, ale možná, že to k tomu spěje. Dámy a pánové, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Šplhoun týdne.

0: Šplhoun týdne, 29. vydání Evropa 2 Music Chart, to byla Ariana Grande na 13. místě a my se směle posouváme vpřed na místo 12. Tam po dvou týdnech o 4 místa nahoru vyletěl britský písničkář Miles Smith se svým songem Heaven. Miles Smith patří, myslím si, k největším objevům letošního roku. Mimochodem úspěch Evropa 2 Music Chart o tom jenom svědčí. A jeho mix folku, popu a gospelových vokálů sklízí celosvětový úspěch, nejen tady u nás. Song Heaven, který je na 12. místě, potom vypráví o nalezení klidu, štěstí a to všechno v obyčejných věcech a jenom tím, že budete žít v přítomnosti. Zkuste si to třeba přeložit, jestli tomu nerozumíte na první, fakt je to zajímavý. Ve svém druhém týdnu v chart dává jasně najevo, že by se s ním mělo počítat, spíš teda s pohybem směrem vzhůru. Teď 29. vydání po dvou týdnech, 12. místo, Miles Smith, Heaven.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

O radosti z obyčejných věcí a z přítomnosti, o tom zpíval Miles Smith, Heaven. To byla pecka na 12. místě, minule 16, tentokrát 12, dva týdny v hitparádě. Jak to bude dál, hlasujte na Evropa2.cz. No a my se posouváme těsně před brány top 10, top desítky. Tam startuje minule novinka, teď už místo 11. A je to teda pecka od dvou gigantů světové pop music a elektronické muziky, Martina Garrixe a Eda Sheerana. Jejich společný track Repeated vstupuje do žebříčku, do naší Evropa 2 Music Chart, tentokrát na 11. místě. Ono se o té jejich spolupráci, vlastně oni jsou kámoši, a o té spolupráci se mluvilo už několik měsíců, pořád nic, a najednou šup, Repeated je venku a výsledek podle toho, jak se songu daří ve světě, ale i u nás, předčil veškerá očekávání. Je to přesně ta pecka, kterou chcete pořád poslouchat dokola. Repeated, 11. minule novinka, teď Martin Garrix, Ed Sheeran. Maximum

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Ať už je čtvrtek nebo neděle, děkujeme, že posloucháte Evropu 2, tu nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. Načínáme druhou hodinu. To znamená, že jsou před námi ještě dvě novinky. Taky se podíváme, jak to hraje v zahraničí. A věřte mi, ježíš, to bude lahůdka. Taky jedna hudební zpátečka. No a samozřejmě vaše top desítka, tak jak jste o ní rozhodli na Evropa2.cz. No a aby ta hitparáda neměla 5 hodin v kuse, tak se směle vrhneme na třetí novinku 29. vydání Evropa 2 Music Chart. A třetí novinkou je čerstvý indie popový objev pod pseudonymem Somber se skladbou My Body Isn't Ready. Tento mladý tvůrce se stal senzací hlavně na sociálních sítích, kde jsme ho objevili, díky své syrové upřímnosti. Nic moc podobného tam nebylo, najednou se zjevil Somber a ta písnička, kterou si dáme za okamžik, řeší pocity úzkosti, dospívání a hledání vlastní identity v dnešním zrychleném světě. Tohle je třetí novinka, Somber, My Body Isn't Ready.

Evropa 2, Evropa 2 Music Chart, naše třetí novinka Somber, My Body Isn't Ready. Jestli vás ta hudební syrovost, hudební nespoutanost baví, hlasujte, jinak uděláme Somberovi papa. Je to na vás, evropa2.cz, tam se hlasuje. No a čtvrtou, poslední novinkou týdne je návrat krále soulu a funku Bruno Mars s novinkou On My Soul. To je taková hudební lahůdka, ve který Bruno opět dokazuje, že on umí retro zvuk zabalit do toho nejmodernějšího kabátu. Neuvěřitelný groove, živý dechy a Brunův dokonalý vokální výkon dělají z týhletý písničky okamžitou klasiku. Viděl jsem to naživo v Berlíně. Je to prostě čistá radost z muziky, která vás okamžitě rozhýbe. Pokud chcete Bruna vidět, slyšet i příští týden tady u nás v Evropa 2 Music Chart, hlasujte. Tohle je čtvrtá novinka Bruno Mars, On My Soul.

Party Music Chart, věřím, že teď jste se trošku vlnili, to byla naše další novinka, čtvrtá v pořadí, Bruno Mars, On My Soul, soundtrack letošního léta 2026, jestli se vám to líbí, jakože věřím, že moc, hlasujte Evropa2.cz a my se vracíme do našeho žebříčku Top 20, před námi je totiž Top 10, Top 10. No a desítku těch nejlepších uzavírá na desátém místě je Belgičan Bere se skladbou Yesterday, Today, Tomorrow. Tento mladý zpěvák začínal natáčením cover verzí na socky, dával to na Instagram, na TikTok, normálně to nahrával doma, v garáži, měl to šílenou akustiku, ale fungovalo to a teď dobývá evropský hit parády. Písnička, kterou si dáme za chvilku, je nabitá silným poselstvím o naději a síle překonat těžký období. Otisk jeho chraplavého hlasu v kontrastu s tím velkým masivním orchestrem je fakt k tomu, abyste měli husí kůži. Z minulého 13. místa vyskočil o 3 příčky nahoru, což znamená, že třetí týden v hitparádě je top 10 na 10. místě. Bere, Yesterday, Today, Tomorrow.

Evropa 2 Music Chart, posloucháte Evropu 2, nejprestižnější českou hitparádu. Načali jsme top 10 na 10. místě Bere, Yesterday, Today, Tomorrow a posouváme se o příčku víc, výš. A když jsem mluvil o tom, že Loreen není jedinou zástupkyní Eurovize v tomto žebříčku, tak teď přichází čas na tu druhou zástupkyni. Je to bulharská zpěvačka Dara, která letos vyhrála Eurovizi se svým bangrem Bangaranga. No a jestli ji chcete v hitparádě vidět ještě o kousek výš, tak musíte hlasovat, protože minule byla šestá, teď po 6 týdnech je na 9. místě, což znamená, že ji příští týden vystavíme hitparádovou stopku, tak jestli se vám tenhle ten eurovizní letní banger líbí, rozhodně pro Daru hlasujte. Teď číslo 9, místo 9. Dara Bangaranga.

0: Evropa 2 Music Chart, tohle bylo 9. místo. Dara Bangaranga byla v Superstar, byla v X Factoru, nic, pak přišla Eurovize a je z toho takováhle pecka. No a u nás na Evropě 2 v rámci naší hitparády 9. místo. Jestli vás tahle ta pecka baví, rozhodně pro Daru, pro Bangaranga. To zní tak dobře. Bangaranga. Zahlasujte. Za chvilku místo 8. v rámci Evropa 2 Music Chart a na 8. místě Nessa Barrett Buffalo 66. Music Chart. Evropa 2.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2, Evropa 2 Music Chart, bavíme, jak je to dynamický. Před chvilkou Banga Ranga, teď taková melancholie. Na 8. místě Nessa Barrett, Buffalo 66, mimochodem dnešní druhá stopka, protože už je 7 týdnů v hitparádě. Evidentně vás tahle ta americká zpěvačka, která svým emotivním trackem Buffalo 66 získala nejen vaše srdce, ale i vaše uši, tak ta vás bavila moc, skončila na 8. místě, 7 týdnů v hitparádě, tak jí přejeme parádní, klidný hitparádový důchod. No a před námi hudební zpátečka. Tentokrát se vrátíme přesně o 20 let zpátky do roku 2006. Možná jste to někteří nezažili, protože jste ještě byli hříšný sen svých rodičů, teď posloucháte Chart, tak my vám řekneme, co se tehdy hrálo. Já mám tady hitparádu z konce července 2006 a v hitparádě jsou třeba Black Eyed Peas, Maškenáda, Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, Christina Aguilera. Pozor, na 6. místě byl tehdy Crazy Frog, We Are The Champions. Nebo třeba 4. Petr Bende, Nad horou svítá. 2. Tereza Kendlová, Orchidej. Vidím tady v hitparádě třeba i Madonu. A nebo pozor, tehdy na 20. místě song, který podle mě předběhl svou dobu, Temperature a Sean Paul. To se hraje doteďka, je to pořád hitem na sociálních sítích. No ale jedničkou v červenci léta páně 2006 byla pecka, která se navíc stala hymnou fotbalového mistrovství v Německu. To si moc užijete. Lumi D, Fatman Scoop a Dance.
1: Evropa 2 Music Chart.

Lumidi, Fatman Scoop, zpátky do minulosti, hudební zpátečka Evropa 2 Music Chart, posloucháte Evropu 2 a tohle byl červenec roku 2006, přesně 20 let zpátky, tahle ta pecka vyhrála hitparádu a teda pořád dokáže rozvášnit a rozvolnit boky. Věřím, že vás to bavilo a my se zpátky vracíme do našeho žebříčku, protože před námi je místo 7. a tentokrát 3. poslední stopka, protože po 7 týdnech v hitparádě končí Silver Spoons a Aiko Medusa. Na 7. místě, které je před námi, se loučíme fakt se skvělou spoluprací. Silver Spoons dali síly dohromady, spojili se s Aiko. No a vznikla taková temná, relativně rocková věc s takovým šmrncovním, lehkým letním nádechem. Myslím, že vás to hodně bavilo. Svědčí o tom i to, že tahle ta pecka byla 7 týdnů v hitparádě a loučí se tak jako sympaticky. Minule 5, teď 7, po 7 týdnech Silver Spoons a Aiko Medusa. Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2 Music Chart, posloucháte Evropu 2. Tohle byly Silver Spoons, taky zpěvačka Aiko. Po 7 týdnech konec hitparádě na 7. místě. Gratulujeme k tomu. Uvidíme, kdo Silver Spoons příští týden v žebříčku nejprestižnější hitparády nahradí. No a teď je před námi vlastně taková pořád česká enkláva, protože na 6. místě, těsně před branami top 5 je Eva Farná. O 2 příčky se posunula nahoru se svým novým singlem Neříkej, co má se stát. Eva jenom potvrzuje, že ta její hlasová jistota je fascinující. Přináší moderní popový zvuk světový úrovně. Myslím si, že tenhle ten single je srovnatelný s čímkoliv na světě. V druhém týdnu v chart nabírá skvělý tempo, vy na Evropa2.cz hlasujete, no a uvidíme, jak to dopadne příští týden. 2 týdny v hitparádě, tentokrát 6. místo a do top 5, top 5 jí chybí fakt jenom krůček. Eva Farná, Neříkej, co má se stát, na 6. místě.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 Music Chart.

Evropa 2 Music Chart, nejprestižnější česká hitparáda, nejprestižnější hitparáda českého rádiového éteru. Evropa 2 a tohle bylo 6. místo. Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Vy to teda říkat můžete, protože na Evropa2.cz hlasujete a když hlasovat budete, tak Eva Farná třeba příští týden v rámci 30. vydání Evropa 2 Music Chart bude v top 5. Teď po dvou týdnech 6. Než se na tu top 5, top 5 vrhneme, je před námi druhý future hit, no a v rámci něj vám představíme velký návrat skotského hitmakera Louise Capaldiho s baladou Stay Love. Louis Capaldi po takové tvůrčí pauze přichází s dalším silným songem, tak jak ho máme rádi, je syrový, emotivní, k tomu klavír. Myslím, že tohle útočí přímo na srdce, ale i na uši a věříme, že se vám to bude líbit. Druhý future hit Louis Capaldi, Stay Love. Evropa.

Stay Love, Luis Capaldi, Future Hit. Věřte mi, tuhle tu pecku ještě rozhodně uslyšíte. Posloucháte Evropu 2, nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart a před námi top 5. Top 5, no a máme tu rovnou na pátém místě nejvyšší novinku tohoto týdne. O tenhle raketový nástup se postarali kluci z Atmo Music společně se Sebastiánem a jejich společným singlem Levandule. Tahle ta severočeská parta už v minulosti dokázala vytvořit spoustu hitů a na tuhletu tradici vlastně teď Levandulí pěkně navazuje. Pohodička, klídek, charakteristický Sebastiánův hlas, to je kombinace, která evidentně funguje, protože z nuly, z novinky, rovnou skok na páté místo, tak uvidíme, jestli se z Levandule stane letní hit. Uvidíme. Hlasovat můžete na Evropa2.cz. Páté místo, Atmo Music, Sebastián, Levandule. Evropa 2.

Evropa 2, nejprestižnější česká hitparáda Evropa 2 Music Chart, a tohle byli adepti na možná největší český letní hit. Atmo Music, Sebastian, minule novinka, teď hned páté místo, jsou v top 5. Jestli se potvrdí ta naše predikce, že to bude letní pecka, nebo ne, je jenom na vás. Hlasujte na Evropa2.cz a my se posouváme těsně pod Olymp, pod Trop trojku, protože Bramborovku čtvrté místo, Bramborovou medaili, tentokrát

Dnem. Skladba sice klesla ze stupňů vítězů, protože minule byla třetí, teď je čtvrtá, ale v top 5 se drží už pátý týden v řadě, takže vás to evidentně baví a máte to rádi. Antonín v rozhovorech prozradil, že vokály k tomuhle singlu nahráli v takovém malinkém vlastně undergroundovém studiu v Berlíně během 3 hodin. A možná, že i to funguje. Tak tohle je místo čtvrté. Hlasovat ještě můžete, protože bude v hitparádě ještě 2 týdny. Under Your Skin, Antonín Herbeck a Brandon.

Evropa 2, Evropa 2 Music Chart. Díky za to, že ladíte, díky za to, že na Evropa2.cz hlasujete. Tohle bylo čtvrté místo. Mimochodem minule trojka, teď pád o jedno místo, ale pořád v top 5. Antonín Herbeck a Brandon Under Your Skin. Jak to bude příští týden, je na vás. Hlasování, jak už jsem říkal, Evropa2.cz. No a než se vrhneme na tři nejúspěšnější pecky, tak jak jste si je odhlasovali, tak tady máme pohled do zahraničních hitparád. Konkrétně se podíváme do té britské top 40, no a tam je jedna úžasná spolupráce. Možná, že nejočekávanější v rámci letošního roku. Těžko říct, Martin Garrix zahrál fantastický set na Tomorrowlandu, no a teď se spojil s U2. On už historicky v rámci fotbalové hymny spolupracoval s Bonem a Edgem, no ale teď se spojili U2 kompletně a Martin Garrix

A tohle je v zahraničí obrovský hit a díky Evropě 2 věříme, že brzo už i u nás. Martin Garrix, U2 a Fireflies. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje?

To je hudební paráda. Martin Garrix, U2, Fireflies, takhle to hraje venku. Pohled do britské hitparády. Europa 2 Music Chart před svým vrcholem, před námi top trojka. A na bronzový stupeň vítězů poskakuje z minulého čtvrtého místa kapela Krištof společně s Dominik Alagiou. Richard Krajčo je samozřejmě výrazná tvář české pop music. Spojil se s Dominik Alagiou a myslím, že to byla teda dobrá volba, protože Dominik má v tomhletom single, fakt sexy barvu hlasu a evidentně to funguje. Po 4 týdnech v chart se tak tahleta domácí spolupráce poprvé dostává na bednu. 3. místo kapela Krištof, Dominik Alagia a Půlnoční hřích.

parádě a je to bedna. Krištof, Dominik Aladžia, třetí místo. Hlasovat můžete na Evropa2.cz. Evropa 2 Music Chart má před sebou první a druhou pozici. A po třech týdnech na druhém místě stříbrnou pozici obhajuje David River. Už dva týdny po sobě se tenhle ten písničkář se skladbou Empty House drží na druhém místě. Je to emotivní track s dominantní akustickou kytarou, gradující refrén a vy tuhletu skladbu milujete. Druhé místo je toho důkazem. Mimochodem, mrkněte k Davidovi i na Instagram. On tam je tak jako roztomilej, že boduje v Evropa 2 Music Chart. Myslím si, že je hezký, když ho tam podpoříte. David ten song napsal během jednoho deštivého večera na chatě, kdy byl úplně sám, bez signálu. No a výsledkem je tahle ta syrová emoce, která vás baví, chytne a nepustí. Druhé místo, David River, Empty House.

Je vidět, že vás tyhle ty melancholický nálady a balady baví. David River, Empty House, mimochodem česká muzika. Druhé místo, stříbrná pozice, Evropa 2 Music Chart. Hlasovat můžete u nás na Evropa2.cz. No a před námi samotný hitparádový Olymp, první místo. A než se na něj vrhneme, pojďme si to ještě celé pěkně zrekapitulovat, abyste věděli, pro koho hlasovat, kdo vypadl, kdo má stopku. Takže 20. místo, Avalon Roxton. Tento počin Vertigo má stopku, protože už je v hitparádě 7 týdnů a příště se těšíme na někoho novýho. Na 19. mimochodem pát týdne Hužel, Immanuel Angel a Ultra Naté. Na 18. Damiano David, 17. byla Loreen, 16. Dermot Kennedy, 15. místo Michael Schulte, 14. jsou Rasmus a Nico Wilhelm. Šplhoun týdne je Ariana Grande na 13. místě, 12. je Miles Smith, Heaven, 11. spolupráce Martina Garrixe a Eda Sheerana. Top 10 na 10. místě Bere, Yesterday, Today, Tomorrow, 9. místo Dara Bangaranga, 8. místo stopka Nessa Barrett, 7. místo taky stopka pro Silver Spoons a Eiko, taky jsou 7 týdnů v hitparádě, 6. Eva Farná, neříkej, co má se stát, minule novinka Atmo Music Sebastian Levandule je na 5. místě, 4. místo minule trojka, teď 4. Antonín Herbeck a Brandon Under Your Skin, no a top 3 Krištof, Dominik Alagia, Půlnoční hřích. Druhé místo před chvilkou skončila ta parádní balada David River, Empty House. Hlasovat můžete, třeba to příště bude jednička. No ale před námi je jednička, která obhájila své vítězství z minulého týdne. 3 týdny v hitparádě. Nic se nemění a zlatou příčku obhajuje talentovaná Anika Iris. Její hit Morning Blues je chytlavý, evidentně to funguje, máte to rádi, hlasujete a je to takové vaše letní rozpoložení. Takhle máte rádi léto. Anika si sama napsala text i melodii, což z písničky dělá neuvěřitelně osobní záležitost. Tohle je první místo, díky, že jste poslouchali hlasování už teď, pokud posloucháte ve čtvrtek na Evropa2.cz. Tam můžete hlasovat, stejně jako v neděli hlasujte, je to jenom vaše hitparáda. Já jsem Petr Hříbal, díky za to, že jste poslouchali a Anika Iris, Morning Blues, to je první místo.

Get a little dizzy, she goes slow, but now we're fast gone. We go.

0: znáte na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Evropa 2. 80 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 82 a 105,5 FM.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Je ti rozumíme pořád, i večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera, Three Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Javo!

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice. Evropa.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.